0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej, do kličku jeden. To je život.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: Eh?
1: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Už zase nejde internet.
11: A Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám. V březnu vláda oznámila, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZU na Light. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu Čech. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili téměř 32 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obranou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby. Dohoda zahrnuje mimo jiné posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty budou o něco níž, 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 20.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Rock Radio. Doprava.
16: Na D1 opatrně, pokud jedete z Prahy do Brna, na 129. kilometru stojí porouchané auto, jinak byste měli projet všude bez problémů.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
18: Dobré ráno, čumáci! Pěkný čtvrteční ráno vám přeje Honza.
16: Anabel.
20: A Zuzka.
18: Necelý 3 minuty po 6. hodině raní ve čtvrtek 28. května. Co jsi to dělala? To byl zajímavý zvuk.
21: No, já jsem se koukala tady, jestli je to moje bambule. Bohužel jsem jí tady nechala včera. Ne, takhle jsem jí sundala a nandala.
18: Ježiš, to je příjemný.
21: To je dobrý, je.
18: Já teď jet v autě a poslouchat rádio, tak jsem s tou úplně načatej.
21: Dáme výměnu bambul.
18: Dáme. Ale já mám ještě jinou bambulku.
21: Ježišmarja, to já nemám za co vyměnit, takže pojde.
18: Já myslím jako svůj nos, že to je v té písničce. Vůbec mi nevadí, že nos jak bambulku měš.
21: To je pravda.
18: Ani já nejsem žádný ideál. Lepší úvod do dnešního vysílání si nikdo asi nemohl přát. Zuzka ta jako jenom mlčí radši.
16: Já jdu domů.
21: No, já to říkám, že odešla.
18: Tak přátelé, dobré ráno, tohle je vypsaná fixa.

0: Steel Band, The Burden of Being Wonderful, v 6 hodin a 9 minut na Rock Rádiu. Ta tíha toho být úžasný, to je přesně o tobě.
1: Děkuju, já to snáším docela dobře.
0: Že lidi, kteří jsou úžasní, tak jsou potom i těžký, že jo? Tak to znamená určitě.
1: Ano, právě proto mám 120 kilo. No, tak.
0: Každopádně 10 minut po 6. Dneska je čtvrtek a i dneska pro vás, přátelé, máme krásný dáreček, který po 8:30 budeme rozdávat.
1: Je to tak, opět nám tu leží nějaké lupený do Brna, konkrétně. Kde? Na zemi všude. A? Můžeš jich pár sebrat a poslat je našim posluchačům. Je to na koncert, co to bylo?
0: Tři sestry, jo, tři open sestry. Air.
1: Já jsem to zapomněla mezi tím. Je to tuto sobotu 30. přátelé. Máme tady pro jedno z vás dva lístky, takže si pište klasicky Messenger, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A řekla jsi, že to je v Brně?
1: Jo, neřekla, vidíte to, je to v Brně.
0: To je zajímavý, to už se ti stalo včera, ty máš nějaký problém s Brnem, nebo to nějak tajíš?
1: Já miluju Brno.
0: Já taky právě.
1: No, nikdy jsem tam nebyla. Ne, byla jsem tam před 25 lety, myslím, nebo možná už je to 30, možná i. No já už jsem fakt stará.
0: Tak třeba no, ten hlavák je furt stejnej.
1: Před 25 lety jsem tam byla tehdy za kámoškou, která tam studovala, a pak už jsem se tam nikdy nevrátila.
0: No tak teď je možná na čase, třeba ti tam nějaký posluchač vezme, některý, který to
1: získá. Já v sobotu moderuju Rockin v Jaroměři, takže bohužel.
0: Já si
1: nemám
0: myslím,
1: čas.
0: Že nabídka na to jet na tři sestry do Brna se neodmítá, i kdyby si moderovala třeba O2 Arenu s Leošem Marešem.
1: To ne, to já ty Rockiny miluju.
0: Dobře.
1: Pardon.
0: Tak přátelé, napište si, v 8:30 rozdáme teď už Nirvana In Bloom na Rock Rádiu.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut ve čtvrtek 28. května se pojďme podívat na to, že svátek dneska slaví Vilém, případně William, anebo Willibald.
2: To je hezký.
1: To je takovej ten, to byl princ z, jak se to jmenovalo? Xenie a tyhle ty. No z Arabely.
2: Hustý.
1: Tam byl Willibald, ne?
2: Jo, já.
1: Myslím, že jo.
2: Žádnýho neznám, ty jo.
1: Taky ne.
2: Ne? Mm-hmm. A kdybych měl syna?
1: Tak by se jmenoval Ruprecht. Tak všem Vilémům, Williamům a Willibaldům přejeme všechno nejlepší. Co se týče oslavenců, dneska má výročí narození britský spisovatel Ian Fleming, autor a otec Jamese Bonda. Pokud máte rádi Jamese Bonda a zároveň hrajete počítačové hry, tak včera vyšla nová hra pro gamery na PC a konzole 007 First Light, tak si můžete stáhnout za krásný asi třeba 500 a zahrát si. No a co se týče muzikantů, tak dneska je to rychlý. Můj miláček Leland Sklar, americký basák, dneska slaví 79 let, je to session hudebník spojený s jménem jako Phil Collins, The Doors, Toto a milionem dalších. No, 81 let slaví americký zpěvák a kytarista Johnny Fogerty, spoluzakladatel kapely Creedence Clearwater Revival. Hey!

0: A je to.
1: Takže happy birthday to you.
0: Budeš mi taky takhle zpívat?
1: Ještě líp, počkej.
0: Ježiši Kriste, tak to se těším.
1: Co my se na tebe připravíme? Poléme tě kýblama s nevím s čím ještě. Mrtvýma rybama.
0: Jak to říkala Jolanda? Ježiš chudíko, to já ti tak udělám, jako ti to nikdo ještě neudělal, počkej.
1: Okay. Máš se na co těšit.
0: Za jako chvíli.
1: Jinak já jsem ho chtěla dneska muzika vyděsit, abych mu oplatila včerejšek a on šel druhou stranou. To je vrchol tohle.
0: Tohle posluchači nepochopili, to si tady pak řekne mimo. Za chvíli Offspring, Why Don't You Get Job.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido-e-shop.cz.

0: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Volbeat na Rock Rádiu se songem For Evict, 6:30.
1: Jo, mám něco říkat?
0: Hmm?
1: Budou zprávy.
0: Díky.
2: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké čtvrteční ráno, krátce po 6:30, jdeme na rychlé zprávy. Ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií by měla přispět novela, kterou dnes čeká úvodní kolo sněmovního projednávání. V prvním čtení je taky návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Spojené státy oznámily, že provedly nové obranné údery v jižním Iránu. Světové agentury to uvedly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila 4 iránské drony. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude opět slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia na severu a severovýchodě území kolem 20.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: JT Corp Butterfly, krátce po tom, co Zuzka zavěsila další krátký zprávy.

0: Honza Toužimský a jeho JT Corp a už skoro dva roky stará pecka z debutový desky Butterfly. Je 6 hodin 38 minut čtvrtek a my tady máme jednu naléhavou zprávu, nebo teda ty si říkala, že mi chceš něco říct.
1: Chci ti něco říct.
0: Jsi těhotná?
1: Ne, prosím tě, takovýhle hrůzy.
0: Dobře.
1: Ne, to ocenili si dám srandu, já samozřejmě miluju děti, ale už žádný nechci. Každopádně Sepultura oznámila úplně poslední show svojí kariéry. Ne. Proběhne 7. listopadu letošního roku, bude v São Paulo.
0: Ne.
1: A takže bych chtěla vyzvat naše fanoušky, že pokud ještě chtějí vidět Sepulturu naživo, tak mají k tomu jedinečnou příležitost, a to na Metal Open Air Festu v Plzni, který se uskuteční od 5. do 7. června, protože pak to vypadá, že už to kluci zabalej a vrátějí se až za pár let, až jim dojdou prachy. Takže doporučuji vyrazit, pokud ještě chcete slyšet takhle na pódiích, protože Bůh ví, jak to potom bude.
0: Leda, že bychom teda jeli do São Paula, vlastně do Brazílie, tam jsem ještě nikdy nebyl.
1: Jako taky bych jela, ale tak víš, že nás tady vedení nepošle ani do Brna, natož do São Paula, ale jela bych.
0: No ale třeba do Maršova, tam je to kousek, tam bychom mohli.
1: Teď tam máme už naplánovaný výlet, ještě jsme nevyrazili, ale chystáme se k tomu.
0: No tak dobře.
1: Máš rád Sepulturu?
0: Tak jako já celkově nejsem moc fanoušek úplně té nejtvrdší muziky, ale Sepultura zrovna mi nevadí.
1: Jo, tak to já jo. Já mám ráda, že to tvrdí.
0: Jo?
1: Aha. Celkově.
0: Dobře. Přátelé, slyšeli jste slovo boží, kdybyste chtěli Anabel zbalit na něco, tak třeba tvrdý rohlíky nebo tvrdý chleba, to je její.
1: Ne, to krmím holubům, ale no nic, dám si radši škorpík.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
13: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Amarant a jejich Digital World na Rock Rádiu 10, vlastně už 9 minut před 7 hodinou raní. To, že končí kapela Sepultura, může být pro některý fanoušky impuls, aby si ji nechali zvětšnit neboli vytetovat někam na svoje tělo. Stejně tak, jako máme různý jiný události, který si pak chcete nechat zvětšnit, třeba, že jste, já nevím, šíleně zamilovaný a chcete si jméno svojí holky nechat napsat na řiď, což některý pánové dělají a pak to hořce litujou.
1: No jsou i tací, kteří si nechají udělat třeba celý portrét svojí manželky a pak z toho dělají takový ty muerte, že z toho dělají lepky a podobně, mrtvoly, anebo černějí celou ruku, jako já například.
0: Ty jsi tam měla taky portrét svojí manželky?
1: Ne, já jsem tam neměla portrét ani svýho ex, ani nic jiného, ale prostě to tak nějak dopadlo časem, že mám černou ruku.
0: Černá ruka.
1: Černá ruka netliská.
0: To ta jenom krade. No my jsme se vás, přátelé, tím pádem chtěli zeptat na jednu jedinou věc. Jestli máte tetování, kterýho litujete?
1: Ano, nebo jestli jste si nechali něco předělat, jestli jste si někdy nechali nějaký iniciály. Já mám na těle několik jmén svých ex.
0: Fakt? Tak to pak ještě proberem.
1: Mám iniciály na prstech a tak. No, byla jsem mladá, nerozvážná, ale naštěstí se všechno dá dneska krásně zamaskovat, případně odlejzrovat, takže o tomhle tématu se budeme bavit a těšíme se i na vaše příběhy. Příspěvek doufám, nám, že nás pobavíte.
0: Tak, ano. Příspěvek nám už brzy přistane na naše sociální sítě, zatím nám můžete napsat třeba do Messengeru.
1: Ano, a za chviličku na sítě. Děkujem.
0: Díky, naschle, Motorband, tolik otázek tu zní na Rock Rádiu.

0: 6.58 a to znamená jediný, dáme si lekce plavání s Honzou Dandou.
1: Já neumím moc plavat dobře.
0: To nevadí.
1: Že tak... jsou to lekce topení spíš.
0: Tak dobře, tak si dáme radši zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Digitalizace dávek státní sociální podpory nebude spuštěna od letošního července, ale postupně až do září příštího roku. Senát odklad schválil v novele o státní sociální podpoře. Novela, kterou teď dostane k podpisu prezident, obsahuje i zákonné stanovení předporodního rodičovského příspěvku pevně na 15 000 korun měsíčně. Prezident Petr Pavel dnes druhý den státní návštěvy Estonska odjede do východní části země. Prohlédne si součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska taky Litva a Lotyšsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států naléhavě požádal o dodání dalších raket Patriot na protivzdušnou obranu. Ukrajina jich má kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a další údery hrozí. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude opět slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude kolem 20.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 136. kilometru. V Praze se řeší několik větších nehod, jedna na Radlické ulici, na Podolském nábřeží, taky na Novovysočanské a ve Veselí nad Lužnicí opatrně na Budějovické ulici, kde auto srazilo cyklistu.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Pěkný čtvrteční ráno vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 3 minuty po sedmí ve čtvrtek 28. května. Přátelé, jestli máte nějaký tetování, který ho litujete, tak už máme příspěvek na našich sociálních sítích nebo na Facebooku jenom vlastně, kam nám to můžete hezky okomentovat.
8: Ano, napište nám tam nebo přidejte i fotografie, co jste si nechali udělat, nebo jestli se na vás podepsal nějaký tatér, který vám zobrazil. Tatár, který vám vaši manželku udělal tak, že ji nepozná ani vaše tchýně, tak nám to tam pošlete, ať se pobavíme jakhle po ránu.
7: No a když už budete na sociálních sítích, taky si můžete napsat o lístky na Tři sestry opener na 30. května na tuhle tu sobotu do Brna.
8: Ano, do zbrojovky, takže pište, zvedejte po 8:30 telefon a teď už dáme nějakou muziku Europe.
0: Rock Radio.

0: Udo a Rose in the Desert, růže v desertu v 7 hodin a 12 minut. Máme čtvrtek 28. května a slaví se Mezinárodní den bůčku. No a co se stane, když se do někoho zamilujete? Rozhodnete se, že si ten bůček necháte potetovat?
1: No a takový jsou i rokeři, kteří často sahají po tetováních svých manželek.
0: Proč?
1: Nevím,
0: proč?
1: Z jakého důvodu. Každopádně takovýhle šílenství udělal Travis Barker, který je bubeníkem Blink 182. On měl vytetovanou svoji původní snoubenku, pak jim to neklaplo a následně si vzal Kim Kardashian, ze kterou už je několik let v manželství a už má několik tetování té svojí manželky, teda má její oči na ruce a nechal si taky vytetovat docela velkým písmem její jméno. Tak já jsem říkala, že tu bývalou manželku mimochodem přetetoval obřím černým štírem. Tak jsem zvědavá, co bude na místo Kim, až jim to nedopadne.
0: Co by mohl přetetovat, když tam mají oči Arty?
1: No mohla by to být ta smrtka, to je nejčastější cover, jakoby když máš něčí takhle kus v obličeje, takže se přesto udělá buď takový to muerte, což je vlastně španělský styl těch lebek, že jo, který mají jako nazdobený takový květinový vzory a tak. A nebo si udělá černou ruku, jako mám já, to je taky řešení.
0: Samozřejmě. Takže tam bude květinová lebka s květinovejma vzorama a vykulenýma očima.
1: Tak, může
0: a
1: bejt.
0: A velkej martama.
1: Může bejt, no.
0: Bylo super.
1: Každopádně říkám, bejvala už je začerněná a uvidíme, jak dopadne Kim.
0: No tak přátelé, pokud máte takhle taky přetetovanou nějakou bejvalou nebo bejvalýho nebo něco podobného, tak se samozřejmě pochlupte pod náš aktuální příspěvek na Facebooku, ať se vám tady zasmějete, jak to proberem.
1: Ano, probereme to, je to naše dnešní téma, takže pište a teď už kabáti.
0: Čert na koze jel.

0: Ramones a Rockaway Beach na Rock Radio v 7 hodin a 20 minut.
1: A ty dobrá Američana.
0: Mně tam zůstal ten brambor v
1: týpuse. Já tam zůstal ten americký přezvuk. Ano.
0: Pojďme se podívat, jaké máte cecovačky, kterých trošku litujete. Napsal nám Tomáš pod náš aktuální příspěvek. Kérku nemám, ale občas si připadám, že mám na čele jitrnici, případně nápis Matka Teresa. No to známe, že jo, my jsme tady taky takový, jakože pak vždycky jenom se nestačí divit, komu si to zase pomohla.
1: No, tady mě je jako teda za ženy musím mluvit, to je skvělý, to mě bavíte, abych to chlapa asi zabila. Po 17 letech jsem si nechala vytetovat jméno manžela, přesně po roce od tetování jsme se rozešli. A už nikdy bych si jméno nenechala tetovat. A pak Olča, to je skvělý. Můj ex-manžel měl na rameni v srdíčku jméno holky, se kterou chodil přede mnou. Pak byla snaha vypálit to cigaretou, tak tam byly jizvy navíc. Já jsem říkal, že kdyby to byl můj chlap, tak to má vypálený LED lampou anebo vyříznutý nožem. Takže Olčo, to jsi ještě tolerantní, to je pohodička, abych ho hnala na laser minimálně.
0: Já si říkám, jak moc dlouhý třeba takový jméno toho manžela může být, víš, když se jmenuješ třeba Jaroslav Přemysl do Čelomanský. Že by to mělo třeba 40 písmen,
1: že se to pak blbě přetetováno, pak už je to na tu černou, pak je to na black work.
0: Uděláš si prostě jako pásku přes ruku, takhle
1: tak,
0: třeba
1: tak,
0: a hotovo.
1: Přesně. A nebo se přesto dají různý ornamenty, jako má Noid, víš, takový ty velký černý plameny, tak ty taky leco skrejou.
0: Takže Noid tam taky nejdřív měl Anička,
1: já
0: pak
1: se
0: Petra.
1: Já se musím zeptat příště.
0: Karolína.
1: Ale co máš pod těma ornamentama, přiznej se.
0: Ale protože tě musíš se zeptat, co máš pod těma ornamentama, aby ses nespletla a neřekla, co máš pod těma spodkama třeba.
1: Když to bych si nedovolila, on má krásnou manželku a já jsem počestná žena, takže to nehrozí. Ale pod kérkama se zeptám.
0: Zeptej se a dej nám vidět. Tak přátelé, pište, jaký ostudný kérky jste si nechali udělat vy a z jakýho důvodu. Za chvíli se na to zase podíváme. A za chvíli taky Iron Maiden a Wasted Years.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Augusta Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironet

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Iron Maiden s peckou Wasted Years, prošustrovaný roky. Máme necelou minutku, po půl osmí, pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
3: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií by měla přispět novela, kterou dnes čeká úvodní kolo sněmovního projednávání. V prvním čtení je taky návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Spojené státy oznámily, že provedly nové obranné údery v jižním Iránu. Světové agentury to uvedly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila 4 iránské drony. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude opět slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty od 21 do 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20.
1: Rock Radio. Doprava.
4: V Praze se řeší několik nehod, například na ulici k Barandovu se srazily 3 osobáky, náklaďák s osobákem v sobě je na Karlovarské ulici a boural se taky na Radlické. A pozor si dejte taky ve Veselí nad Lužnicí, kde se bouralo na Budějovické.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky, jedeme dál. Tohle jsou Gamma Ray a It's a Sin.

0: It's a sin, je to hřích. Gamma Ray na Rock Rádiu dokázali svůj křesťansko-vzdělávací píseň v 7 hodin a 38 minut. Pojďme se podívat do komentářů, jak to máte s vašima tetováníma, který jste úplně nechtěli, nebo jste to trošku pokazili. Můžu první?
1: Můžeš.
0: Dobře, mám tady Janu. Mm-hmm. Jo, mám předělávku. Za dob mé blbo, teda mladosti, jsem si nechala na lopatku udělat motýla a tater, že aspoň dva, tak já, jo, to je super nápad. Ukázal mi návrh a pod motýlky takový vír vrtule. Ptám se, co to? A on, že až se nebojím, že je to jenom návrh, že to udělá jinak hezký. No, zkrátím to, žila jsem s hnusným vírem pár let, než jsem si nechala udělat velikou krásnou předělávku, ještě, že na záda si člověk moc nekouká. Já bych k tomu chtěl říct jenom jedno. Lemmy Kilmister z Motorhead byl, že jo, taky potetovaný, že jo, černý pikový SO a takový podobný věci, ale přitom nikdy se nenechal potetovat záda, protože právě říkal, proč bych se nechal tetovat záda, když si na ně nevidím.
1: Já jsem jako Lemmy, já jsem celá potetovaná, záda nemám.
0: No? No. Proč dělat záda, když
1: je nevidíš? Je to vlastně zbytečný.
0: Že jo, nebo tam budeš mít vír, jako tady ale, Jana.
1: Nebo portrét svojí mámy a chudáci ty kluci potom. No nic. Každopádně mě zaujal komentář Ondry. Nemám, ale jeden brigádník měl sbírku pouťových tetování jako tlustá vlaštovka, sněhulák, srdce se šípem a tak. Další brigádník mi říkal, že už je objednaný a má návrh na tetování ukřižovaného opičáka na kříži přes celý záda. Slyšel jsem dokonce o týpkovi, co měl vytetovanou kachnu se zelím a 6 knedlíkama. Ale samozřejmě vede legendární brigádník, který se ožral se závišem a nechal si vytetovat pindu na čelo, nebo spíš na hlavu anatomicky. Prostě jeden den ráno přišel ve vratech, smeknul čepici, prohlásil úctivá poklona šéfe a já se mohl utlout smíchy. Mimochodem bylo mu asi 55 a za manželku měl učitelku. Tak tam musela mít radost, když přišel ráno domů. Měla si zbalený kufr, prej. Tamhle máš věci a s bohem, kámo.
0: Já si nechám vytetovat PU na čelo.
1: Ano, krásný. Přesně tak. Nádherný. Přátelé, pište nám dál pod facebookový příspěvek. Pobavíme se zase později a za chviličku terapie, ať je pohoda.
0: Abych terapii potřeboval po tomhle vstupu.
1: No to teda.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
7: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
15: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
17: Happy Sport!
16: Půjčovna a servis call.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
19: Senkor.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Avenged Sevenfold na Rock Rádiu a jich So Far Away, tak strašně daleko, je 9. hodina ještě před námi.
1: No, tak to už zvládnem, ne, tu poslední hoďku.
0: Já myslím, že jo, odjedem tam na motorce.
1: Mohli bychom, máme tady jednoho strejdu bez tetování. Jmenuje se Marcel.
0: Já myslím, že Kamil, tak je.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Plochodrážní jezdec Tajufinden se ne a ne vymanit z vážných zranění, která ho v posledních letech pronásledují. V nedělní polské lize měl těžký pád poté, co mu explodoval motor. Věc opravdu nevídaná. Z pádu si odnesl 6 zlomených žeber a naprasklou lopatku. Mimochodem i z téhle polízanice odešel po svých. Zranění prozradilo až pozdější vyšetření. Trojnásobný světový šampion je v posledních letech těžkými zraněními doslova pronásledován. Loni dokonce na 10 dní skončil v komatu a znamenalo to ztrátu celé sezóny. Pro tu letošní dostal 35-letý Brit stála u divokou kartu do Speedway Grand Prix, nicméně rozhodl se jí nevyužít, protože se podle svých slov necítil dostatečně připraven na závody na té nejvyšší úrovni mistrovství světa. Teď tedy přichází další těžké zranění a i když by se Ty podle svých slov chtěl vrátit na dráhu, bude do toho mít co mluvit kromě doktorů i jeho paní a ta nebyla úplně nadšená už z jeho letošního návratu za řídítka. Tyufinden má ale na rozdíl od mnoha jiných sportovců jednu velkou výhodu. Nemusí přemýšlet, čím by se po konci kariéry živil, protože má velmi solidně rozjetou DJ's kariéru a vyšla mu deska a několik singlů. Pravda, trance a drum and bass asi není běžné krmivo pro posluchače Rock Rádia, ale zkuste to na Spotify, je to překvapivě prudce poslouchatelné. Bodej by ne, když jeho učitelem byl zesnulý zpěvák Prodigy Keith Flint.
2: Rock Rádio, Motokeci.

0: Dio a Song Mystery, záhada na Rock Rádiu minutu před osmou, což záhada žádná není, protože jako vždycky po osmí si dáme další zprávy se Zuzkou a pak si budeme dál povídat o různých tématech. A taky připomínám, že v půl devátý budeme rozdávat lupeny na Tři sestry, tak se ještě pište a mějte pěkný ráno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
10: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, krátce po osmé, jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám. V březnu vláda oznámila, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZU Light. Česko pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 stanic. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu České republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 32 stupňů Celsia. Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obranou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby. Dohoda zahrnuje i mimo jiné i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíž k udržení prvoligové příslušnosti.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu před Mirošovicemi na 23. kilometru se srazil osobák s autobusem. V Děčíně se bouralo na Sládkově ulici v Brně na Vídeňské a v Praze se řeší nehoda ve směru z centra v ulici k Barandovu.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rock Rádia. Rádio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný tetování na zadku vám při čtvrtku přeje Honza.
7: Anabel.
13: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8, dneska ve čtvrtek 28. května.
7: No to si řekl moc hezky. Přátelé, už za půl hodiny jednomu z vás rozdáme lístky do Brna, zatím o ně není moc velký zájem, takže máte velkou šanci je získat. Pište si o ně na Messenger, abych jsme řekli na co, tak řekneš to ty.
0: Na co? Na koncert, na muziku.
7: Na koncert, ano, Vysací zámek, už tento...
0: Ne, Tři sestry.
7: Tři sestry, ježišmarja, tak asi to téměř jsem se trefila, tak je teprve čtvrtek, tak já si to do zítřka zapamatuju.
0: Tebe tam fascinuje to Brno, viď?
7: Já jsem prostě tak pav z toho Brna. Ne, já jsem pav z toho, že o to není zájem, já jsem překvapená, protože Tři sestry jsou skvělý, já to miluju a čekala jsem, že budeme
0: na
7: mít naprosto
0: je to sranda, že?
7: Plnej messenger a není tomu tak, ale podle mě je to tím městem, že tam tolik lidí nebydlí. Každopádně, přátelé, máte ještě 30 minut na to si napsat na náš messenger, připište své telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon, koná se to v Brně ve Zbrojovce.
0: Jdeme na rybičky, 48, Big Beat, to není v Brně.

0: Powerwolf, we drink your blood, pijeme ti krev 8 hodin a 11 minut, což doufám, že už 2 hodiny dneska děláme, tak v tom budeme pokračovat.
1: Ale vy dva mi nepijete krev, vás mám ráda.
0: Ježišmarja.
1: Jsem si vás oblíbila takhle instrumentálně.
0: No nic, máš tam nějaký koment k tetování nepovedenému, o kterém se dneska bavíme?
1: Jo, jo, mám tam Libušku, která napsala: ahoj, před 10 lety tetování očních linek. Jako motorkářka jsem chtěla mít aspoň něco. Z celoživotního árijského typu se stal regulérní Číňan. Pomohla nechtěná, vlastně chtěná operace horních víček. Hezký den všem. Přijde skvělý. Ano, dámy, na to bych upozornila, prosím, když jdete někam na linky, dávejte si extrémní pozor, za prvý to dost blbě stárne. A za druhý, když se svěříte nějakému neumětelovi, tak můžete skončit i docela znetvořený. Takže na to bacha, i se to blbě odstraňuje laserem. To skoro to nejde. Takže
0: rozhodně to netetovat někde
1: doma
0: pod chodu.
1: Ne, a už vůbec ne na ulici a tak. Takže vybírejte si pečlivě svoje make-up artisty.
0: A já tady mám hezký komentář od Terry. Myslím si, že bychom teda měli nějakým způsobem jinak formulovat naše otázky, když se zeptáme, máte nějaký nepovedený tetování, který jste museli tetovat, a jsou tam odpovědi: nikdy žádný tetování si nenechám udělat a tak.
1: Jo, jo.
0: Tak nevím, jestli jsme se ptali špatně, nebo... No to je jedno, každopádně Tera píše: nemám, ale od 15 do 19 let jsem byla na škole na intru ve Volyni. Jo, v té Volyni u Hoštic. Byla jsem tam strašně šťastná, měli jsme skvělou partu a celkově jsem to tam milovala. Takže jsem si chtěla nechat vytetovat znak Volyně a do toho zakomponovat znaky členů Led Zeppelin. Ještě, že jsem to neudělala, neumím si představit, že bych teď měla naší znak Volyně.
1: Kráso, to je výborný. No, některé nápady mladiství jsou lepší vynechat, protože člověk o pár let později jich může velice hořce litovat, toho souhlasím.
0: Což je jeden z důvodů, proč ještě do dneška žádný tetování nemám. Furt jsem se k tomu nerozhoupal, protože se bojím, že mě to pak bude srát.
1: A budeš mít? Budeš mít?
0: No, nevím, uvidíme. Pak se spolu domluvíme, jestli mi něco tady tetneš potom cestou.
1: Ale já můžu, já umím.
0: No to se právě bojím.
1: Vypadá to jako schráněný dílny, ale jako tetovat umím, nemám problém. Jako bude to vypadat, že ti to tetovala vnučka.
0: Výborně, 3 leta.
1: Jo, 2
0: nohou. Super, tak to budu moc rád, děkuju. Jdem radši na muziku. Red Hot Chili Peppers, Dejny, Kalifornia, Rock Radio.

0: Halloween a Rock Rádiu se songem Why. Máme 22 minut po 8 a je čtvrtek, což znamená, že zítra je pátek. A zítra v pátek 29. května se v Plzni koná naprosto úžasná akce.
1: Ano, další mecheche, máme tady Rockin číslo 2 a to v Plzni. Bude to moderovat Kamil a bude tam celý Rock Rádiový tým, takže si tam můžete v předstihu koupit náš nový merch. Máme nový trička, můžete si tam zdarma vzít kondomy, placky, samolepky a další upomínkové předměty na naše skvělé rádio.
0: Jsi super, že kondomy jsou upomínkové předměty, mimochodem. No tak, koukala, kolik stojí dneska?
1: No právě, že je to drahý, takže si jich naberte plný hrsky, navíc jsou hezký, máme hezký design, takže
0: a
1: doporučuji.
0: Propíchaný všechny, takže dobrý.
1: Ne, já to nepropichu, nevím jak holky hostesky, ale já to teda nedělám. Každopádně máme tady 10 lupenů pro jednoho z vás, který nám pošle nejoriginálnější fotku a to na náš e-mail studio@rokoviradio.cz. Časno to máte do dnešních 15 hodin, takže fofrujte, ať to stihnete. A jinak vás chci samozřejmě pozvat taky sobotu, kde nás čeká Rockin číslo 3 a to v Jaroměři.
0: Takže pokud chcete do Plzně, napište, pokud chcete do Jaroměře, tak si můžete ledavo strouhat, tam si to musíte zaplatit, ale každopádně zítra tady někomu zase budeme gratulovat ráno, tak šup, šup, do tří máte čas.
1: Držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: A za chviličku už si dáme Nebe.
0: A Dudy?
1: Možná. Nebo Brian Adamse?
0: Tak Nebe a Dudy.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Utrhnout, sklidit.

0: A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: Bryan Adams a jeho nebe, Heaven na Rock Rádiu, minutu po půl devátý, je čtvrtek a to znamená, že se stále ještě hraje hokej na mistrovství světa, tak se tam pojďme teďka podívat, co tam Zuzka vyšašila.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Hlasu záleží. Květnový rokový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
2: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu z polika.
1: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal.
3: Panoptikum tváří za prodaní.
1: Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
4: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
6: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka se reprezentační střídačkou. Zápas začne v 16:20. Finové se ve skupině prezentovali výbornými výkony, za prvních 6 startů nestratili jediný bod a měli z nich celkové skóre 29-7. V úterý je porazilo domácí Švýcarsko, ačkoliv kapitán dvěma góly smazal ve druhé třetině dvoubrankové manko. Na mistrovství se oba celky střetnou po 2 letech. V Praze načali Češi tažení za zlatem výhrou nad Finy 1-0 po samostatných nájezdech. Od té doby se týmy utkali 8krát v Eurohockey Tour, každý z nich si připsal po 4 výhrách. Na programu jsou i 3 zbývající semifinále. Domácí vicemistři světa se utkají s obhájci bronzu Švédy, Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada bude mít v zámořském derby možnost oplatit obhájcům světového titulu USA porážku s finále únorového olympijského turnaje v Miláně.
7: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Rock Radio. Doprava.
6: V Děčíně stále opatrně na nehodu, která se řeší ve Sládkově ulici, v Brně se bouralo na Vídeňské a ve Valašském Meziříčí jsou 2 osobáky v sobě na Sokolské.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
4: Rock Rádio.
0: Zuzko, děkujem. Teď už komunál pro tebe a za chvíli si pro tebe jednoho rozdáme lístky na 3 sestry.

0: Komunál pro tebe na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut. No a protože pro tebe jsme teď připravení a chceme ti rozdat další dva lupeny na tuhle sobotu 30. května na Tři sestry Open Air do Brna, tak vem mobil do ručky, protože ti za chvíli, možná zrovna tobě, budeme volat.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Metal Fest Open Air.
8: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
8: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
17: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
19: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
0: 8 hodin 41 minut, jsme zpátky a v sobotu do Brna na Tři sestry posíláme Leoše z Prostějova. Dobrý ráno, přejeme na cesty.
20: Dobrý ráno, taky všem rockerům.
21: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, prosím tě, Leoši, ty jsi psal, že fanánka není nikdy dost, chodíš často na Tři sestry?
20: Chodím tak, jak můžu, jo, nemůžeme si to dovolit pořád, ale rádi chodíme.
0: No tak to jsme rádi, že tentokrát si to dovolit určitě můžeš, protože lístky jsou zadarmo, čili otázka je, ty říkáš chodíme, kdo je ten druhý, kdo s tebou půjde?
20: No moje milovaná žena.
0: Milovaná žena, to
21: takže to bude randíčko romantický.
20: No doufám, má tento víkend školu a zkoušky, tak doufám, že si tam uvolně na mě nějaký ten časek, jo, a mohli bychom tam v klidu jet oba dva.
0: Já teda si představuju, jak máš to romantický rande a Tři sestry zrovna začínají hrát třeba U školu je fáma, že jo, nebo nějaké takové hezké věci, ale zase vlastně svým způsobem je to hezká romantika.
20: Jo, já si myslím, že to bude parádní, jako už se těším.
0: Takže prosím tě, ještě mi řekni jenom, kam jedeš, co jsi teďka někde v autě, v práci?
20: Já jsem teďka v autě, jedu do Bartošovic, vozím mlíčko a sýry, jo, z naší domácí sýrárny, takže...
0: Vy máte domácí sýrárnu, ježiš, co tam děláte za
20: dobrý sýry? Já jsem jenom zaměstnanec, ale vyrábíme 50% goudu.
21: Očekáváme PR balíček tady na Bělehradskou 137, děkujeme.
20: Určitě, klidně pošlem vzorek nasmažený sýr, úplně ideál.
0: No pane bože.
21: No tak to je pecka, to zní jako něco, po čem my dva přibereme. My jsme jeden tlustší než druhý, tak nevíme, kdo to bude jíst, ale nesmaženou sýr dáme velmi rádi.
20: No je to někdy těžký odolat, jako
0: tak. Zbohem krabičková dieta. Leoši, prosím tě, pozdravuj od nás svojí paní. Já doufám, že teda bude mít čas, že vyrazíte na randíčko v sobotu, že si to moc užijete. Klidně nám potom pošli nějaký fotky, jaký to bylo, napište a měj krásný víkend.
20: Super, děkuju moc a mějte se.
21: Užijte si to, papa.
20: Ahoj, ahoj.
0: Šťastnou cestu, ahoj.
13: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
21: A teď už další muzika, Linkin Park, In The End. A my máme It's taky za chvilku konec.

0: Panoptiko, nech mi tu číslo v 8 hodin na 50 minut, nebo mi tu nech tetování, který já potom přetetuju, o tom se dneska bavíme, napsal nám David. Kamarádka si v dávné době nechala na zápěstí udělat rozfouknutou pampelišku a já byl první, kdo ten výtvor po zahojení viděl a říkám, krásné rozsypané hřebíky ti vytetoval. A její přítel, klempíř pokrývačí, na to řekl, až mi dojdou hřebíky, tak si tě zavolám.
1: Tak to byl asi kvalitní tatér, pojďme si říct. Kvalitní takhle tatér. Se pozná, ano, kvalitní práce, když ani vlastně majitel neví, co to má vytetovaný. Mě pobavil Martin. Dovolím si jednu odposlechnutou historku o mladíkovi, co se pro svou první kérku rozhodl notně posilněn ve veselém alkoholovém dýchánku. Bohužel tatér měl zvláštní smysl pro humor a v alkoholovém opojení mu přišlo jako prýma nápad vytetovat tomu nešťastníkovi místo draka stavební míchačku přes celý záda. Ty kráso, to se chceš druhý den probrat, tyjo, mít tam prostě doma jako míchačku, si říkáš, Ježiši Kriste, tyjo, a jako to neodstraníš, jo.
0: To mu chybí jenom lopata a písek.
1: To je na laser, aby si prodal dvě ledviny, jako abys to odlaseroval, takže to je jako opravdu průšvih.
0: Nebo si vzít struhadlo na zelí a trošku to sjet ty záda.
1: No, taky dá se. A nebo se nechat vláčet za autem po zádech na štěrku.
0: Příjemnější, rychlejší, ano. Je vidět, že jsi velice kreativní.
1: Já jsem zkušená kreativní žena, když se budete mít problém, zeptejte se a vám odpovím dvakrát.
0: Já tu mám ještě dva komentáře nebo vzkazy, který mi přišly hezký, protože je to takový jako... Co je komu do toho vlastně, že jo?
1: No.
0: Monika píše, já mám některý moje dnes už ex zakomponovaný v tetování, ale nikdo kromě mě to nemá šanci odhalit. Ve dvou případech to je jejich oblíbená barva a ve dvou případech je to symbol, který mi je připomíná. Moje tělo je moje kronika a já do něj zapisuju důležité věci. A i přesto, že spolu nejsme, důležití byli. To mi přijde hezký.
1: To je hezký. To je dobrý nápad, vidíš to. Hmm.
0: No, takhle si to můžeš vlastně jako...
1: Ano.
0: Ta míchačka, já jsem jí měl kdysi.
1: To je moje stará. Jmenovala se Jitka.
0: Byla podobně kulatá, žrala písek na kila. Ještě píše Josef. Před 30 lety jsem si nechal na lopatku vytetovat portrét manželky. Jsme spolu stále, ale občas vidím, jak manželka tak trochu smutně kouká na to tetování. No hold, stárnutí nikdo nezastaví.
1: Ale zase si vzpomíná na to, jak byla krásná, to je taky hezký mít ty vzpomínky. Já taky, když koukám na své fotky, tak se mi chce plakat, ale je to hezký, že je to někde zaznamenaný.
0: No jako evidentně tady tatér nebyl tatar, protože to udělal asi fakt pěkný, to tetování. Že
1: když to manželka se vzpomínka. Způsobuje deprese. No nic, přátelé, dávejte si pozor na artisty, který se vybíráte, od koho na sebe necháváte čmárat. Mějte se krásně a zítra naslyšenou. Páčik, slimáčik.
0: Páčik, slimáčik, him, Wicked Game, Rock Radio, nazdar.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland. V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne, máme přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Digitalizace dávek státní sociální podpory nebude spuštěna od letošního července, ale postupně až do září příštího roku. Senát odklad schválil v novele o státní sociální podpoře. Novela, kterou teď dostane k podpisu prezident, obsahuje i zákonné stanovení předporodního rodičovského příspěvku pevně na 15 000 korun měsíčně. Prezident Petr Pavel dnes druhý den státní návštěvy Estonska odjede do východní části země. Prohlédne si součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států naléhavě požádal o dodání dalších raket Patriot na protivzdušnou obranu. Ukrajina jich má kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne v 16:20.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes nás čeká další slunečný den, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Ústí nad Labem se řeší vážná nehoda dvou osobáků na Dobětické ulici a stále se řeší nehoda taky ve Valašském Meziříčí na Sokolské.
12: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Rock Radio. Rockový dovolené.
13: Tak Zuzko, děkujeme za zprávy. Tam jsme se dozvěděli, že padla nějaká výhra, obrovská, ne? Jako co se týká tý, jak se tomu říká, sportka nebo co?
10: Jo.
13: To... Hele, prosím tě, kdybys jako vyhrála nějaký 3 miliardy třeba, jako nebála by ses proto jít, jako?
10: To bych se nebála.
13: Fakt ne? No. Víš, jako, že třeba kdyby to jako lidi z okolí věděli, že by tě třeba mohli vydírat, nebo
10: no, já se právě nejsem úplně zvířátko. Jistá, komu bych to jako řekla.
13: No oni by to věděli, ne? Nebála by se, že třeba někdo proflákne? Nebo jak ono to funguje, nevíme. My jsme nevyhráli ještě
10: nic. Já si myslím, že to, jako, že se to nemusí úplně profláknout. Že prostě další den přijdeš do práce a řekneš, hele, já jsem se jako rozhodla tady odcestovat pryč. A...
13: No, najednou začneš si kupovat tady Porsche. A...
10: Přesně.
13: Dobře, to se nebyla já. To, jako,
10: na to jsem si poctivě vydělala.
13: A tak tenkrát to vyhrál nějaký borec a vím, že třeba půl roku jako úplně si proto nešel, že to jako nechal být, až to trošku jako utichne, víš, jako že...
10: Aby to nikoho jako nenapadlo, jo,
13: víš,
10: že
13: co, jako, to
10: jo.
13: Tak to je...
10: To já bych proto šla hned.
13: Jo? Dobře, tak se budeme těšit, přejeme ti to samozřejmě.
10: Děkuji.
13: A my jdeme teda, my co jako nepočítáme s tím, že něco někdy vyhrajeme, tak jdeme makat. 3 minuty po 9. hodině, startuje rokový dopoledne, s vámi je Kamil. A pojďme si dát muziku. Hned na začátek Five Finger the Punch, ale dáme si potom třeba Harley, Anu Johnson, anebo taky Rammsteiny. Tak hezký čtvrtek s Rock Rádiem.

0: Tak, tohle byly Rammsteini na Rock Rádiu. 9 hodin a 19 minut a za chvíli nás čeká divoký Bill. Pokud jste poslouchali rozhovor s Romanem Procházkou, který tady byl, tak jste slyšeli a víte, že divoký Bill chystá pár koncertů, který budou na dlouhou dobu jakože takový ty jejich plnohodnotný. To znamená, že tam zahrajou spoustu písniček a třeba i takový, na který se v té festivalové sezóně nedostane. Oni hrajou teda spoustu koncertů přes léto, ale to jsou ty kratší festivalové sety a takový ten plnohodnotný koncert, ten dvouhodinový, tak těch je opravdu jenom pár, protože pak budou pracovat na novém albu, takže je dlouho neuslyšíme v této formě. A pokud na ně chcete vyrazit, tak už 19.6. startuje turné 8 divokejch 2026 a je to právě 8 koncertů, kdy zavítají, jak jsem říkal, do Litvínova, ale třeba taky do Pardubic, Českýho Krumlova, samozřejmě Úvaly budou, taky Příbram. No, všechno to najdete na jejich webu rockoviradio.cz, takže pokud nechcete mít jenom takový ten standardní festivalový hodinový set, tak určitě na ně vyražte, máte možnost, jak jsem říkal, v polovině června startuje jejich turné 8 divokejch. No a my si právě divokýho Billa za chvíli dáme takovou menší pozvánku, abyste věděli, co vás třeba případně čeká. No a pak přihodím třeba taky Satisfaction, dáme si Boston anebo Def Leppard na Rock Rádiu.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2 plus KK v Berouně za 5 milionů 90 tisíc, chalupa v Liberci za 5 milionů 250 tisíc, pozemek 6074 metry čtverečních Lipník nad Bečvou za 3 miliony 200 tisíc, rodinný dům v Tvoři Hrázy na Znojemsku za 6,5 milionu a rodinný dům v Jamolicích na Znojemsku za 3 miliony 100 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
17: Tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokej.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahraniční.

0: Devil Part na Rock Rádiu, 9 hodin 39 minut. Dneska máme 28. května a já bych rád zavzpomínal na ty naše idoly, na ty muzikanty, který nás formovali a který máme rádi. Jednak dneska 81. narozeniny slaví John Fogerty. Já nevím, jestli vám tohle jméno něco řekne, ale pokud vám řeknu Creedence Clearwater Revival, tak určitě jo, to je kapela, která zásadně formovala ty začátky rockový hudební scény, hlavně teda v 60. letech a na počátku 70. let. A hlavně je to výborný skladatel a muzikant, který později třeba skládal i pro Status Quo, však známe jejich píseň, o který jsme se bavili, Rock and Roll All World. A nebo třeba taky fungoval i s Davem Grohlem, protože ten ho taky uctívá a samozřejmě spolu udělali i takovej remake jejich písně, právě Creedence Clearwater Revival společně s Foo Fighters. Takže je to ikona hudební scény, která si určitě zaslouží pozornost a my mu z Rock Rádia přejeme všechno nejlepší. A taky bych rád vzpomněl na Wendyho Williams, která taky se zásadně zapsala do rockové historie, hlavně na počátku 80. let. Byla to rebelka, punkerka, neskutečný zjev a musím teda říct, že je mi líto, protože v roce 1998 spáchala sebevraždu 6.4. a bylo jí pouhých 48 let. Jaký věci a problémy k tomu vedly, to dodnes pořádně nevíme, ale stalo se to. Důležitý je, že v 80. letech, jak jsem říkal, formovala taky takovou tu novou vlnu. Nechci říct heavy metalu, ale hodně se tam propisovala právě do té éry, kdy vznikaly všechny tyhle ty bandy a třeba Gene Simmons z Kiss jí hodně tahnul nahoru a pomáhal jí s alby, produkoval je, takže je to fakt taky velká hudební ikona, dokonce Arakain, oni zpívají píseň Wendy, Wendy, takže to jsou ikony, na které se nesmí zapomínat, tak na ně vzpomeňme právě teď a popřejme k nedožitým 77. narozeninám všechno nejlepší tam nahoru. Za chvíli horký žeslíže, dáme si Sabatony, taky Merlion a kulturní tipy. Máme čtvrtek, to znamená, abyste věděli, co se bude dít o víkendu, tak to se dozvíte od nás za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
4: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek. Heřmaničky, rocková noc pod širým nebem ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Volka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Balda Gang, Rybičky 48, Horký Žeslíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkav Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. Americký auta všech ročníků a kategorií se za po roce sjedou v Zámeckém parku na Kačině, a to v neděli 31. Těšit se můžete na soutěže, let vrtulníkem, jízdu na koních, program pro děti a skvělý občerstvení. Celým dnem vás provede Mates z Ukaškáru.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomů zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude jasno až polojasno a teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: Jezdí to dobře, mám tady jenom jedno upozornění, týká se Teplic v ulici Skupová. Je nehoda dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Zatím je to bez držení, tak projíždějte opatrně. Jezděte opatrně všude a v pořádku dojďte.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rokový dopoledne.
14: Rokový dopoledne pokračuje, Kamil Dráb je s vámi a to 3 minuty po 10. hodině. Máme čtvrtek 28. května a pojďme rovnou na muziku. Čeká nás Miloš Dodo Doležal, dáme si Alien and Farm a jejich Smooth Criminal, tedy píseň od Michaela Jacksona původně, ale skvěle zpracovanou. Ale na začátek tady mám pro vás něco, nechci říct exkluzivního, protože je to prostě Ozzy, no. Ozzy je prostě Ozzy a já ho mám strašně rád a velice rád si s vámi teď vychutnám, ať už jste kdekoliv, třeba na cesty nebo v kanclu, tak to pojďte pořádně okouřit, dejte si pauzičku a pojďte si zapařit na Crazy Train, protože tahle věc ta jede. Však to znáte, tak si to pojďte užít. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu.

0: Tahle píseň mi vždycky dělá radost, když je venku krásně, slunce, pohodička, teď jdu, na uších mám sluchátka, tyhle ty písně tohodle typu poslouchám a právě Over My Shoulder, píseň od My and McCamix, kterou jsme si teď na Rock Radio dali, tak ta mi vždycky dělá obrovskou radost a naváže jakou krásnou atmosféru na to letní pohodlí. Tak doufám, že máte stejný pocity i vy z téhle skladby, já jsem vám ji právě kvůli tomu pustil, ale nebudeme, já jsem teď teda ve studiu samozřejmě, tady klimatizace, takže si nemůžu úplně užívat toho sluníčka, toho krásného dne, jako vy, co jste venku, ale nebudu tady na furt, už zítra, ano. Už zítra, tedy 29. května v pátek, budu mezi vámi, budu venku, protože nás čeká další pokračování Rockinu, tentokrát v Plzni. No a pokud na něj dorazíte, tak tam samozřejmě nebude chybět ani tým Rock Rádia, takže si budete moct zakoupit nový trička, odnést si třeba samolepky, placky a další jiné věci, které pro vás máme. A jak jsem říkal, já tam budu s vámi a užijeme si společně alkohol, kokot minute, horký žeslíže, Trautenberg a traktor. No a pokud byste tam chtěli vyrazit s celou svojí partou a ještě nemáte lupeny, nebo případně třeba jste si ho koupili jenom jeden, dva, ten můžete dát ségře nebo kamarádovi a vzít celou svoji partu, tak máte možnost ještě dnes, a to konkrétně do 15. hodiny, posílat fotky celý svojí party na studio@rokovyradio.cz. No a pokud se zalíbí naší odborný porotě a vyberou vás, tak pro celou vaši partu máme 10 lupenů na Rockin v Plzni. Takže i touhletou cestou se tam můžete dostat. Posílejte fotky, jak jsem říkal, už jich spousta přišla, ale ještě to uzavřený není, takže dneska do 15. hodiny ještě máte čas. No a zítra v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás lupeny získal a kdo si veme celou svoji partičku a vyrazí si to užít pěkně do Plzně. Tam je to krásný, tam je krásný prostředí, loni jsem tam byl, taky svítilo slunce, byla paráda, teplo, pohoda, takže tam si to věřím, že užijeme všichni. Tak se na vás moc těším a zítra tady v Plzni.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a za chvíli si na Rock Rádiu dáme Gány, Olympic anebo taky Rolling Stones.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
0: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Tak tohle byl Rolling Stones na Rock Rádiu v 10:37. A přátelé, já pro vás mám takovou, řekněme, jednu pikantku, protože zkusíme zavolat Kubovi Rybovi z kapely Rybičky 48 a poptáme se ho jednak, jak proběhly aktuální koncerty, ty oslavný v Kutný Hoře, ale taky, co to je, když se plánuje jenom jediný koncert, nebo respektive vy jste to asi taky zaregistrovali u nás na Rock Rádiu, kdy si chlapci trošku udělali srandu a kdo to špatně přečet, tak no, hele, takhle, já se s Kubou zkusím spojit, aby jsme všechny tyhle ty informace dali na pravou míru a zeptali se ho vlastně, co Rybičky 48 na příští rok chystají. Tak jestli to chcete vědět, tak určitě zůstaňte naladěný, protože za chvíli si s Kubou budeme povídat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Potisk trička, bilabil, CZ.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
15: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
16: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
15: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
16: No, to by šlo.
15: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rock Radio. No a jak jsem slíbil, tak se stalo, povedlo se a spojili jsme se s Kubou Rybou, kterýho mám právě teď na telefonu. Kubo, já tě zdravím, hezký dopoledne.
19: Čau, zdravím všechny posluchače a tebe samozřejmě, ahoj.
0: Jak se máš, co děláš, když zrovna neprůdíš lidi?
19: Myslíš, když zrovna neříkám pravdu. Hele, prosím tě, zrovna jsme s manželkou na prohlídce baráku, který chceme kupovat, tak nevím, jestli tím lidi zase neprůdím, ale jsme zrovna na prohlídce.
0: Já myslím, že ty, kdybys udělal fotku a napsal jakýkoliv komentář, tak stejně budeš prudit už.
19: Jo, ale to jsou tak, víš co, na mě jsou naštvaný jedna sorta lidí a ono jim je vlastně jedno, co udělám. I kdybych jim napsal, že jsem teď zachránil novorozence, tak to byla nějaká chyba a já jsem s tím smířen a vlastně mě to i baví, takže v pohodě.
0: To tak bejvá, no. Ale pojďme k tomu důležitému, proč jsem ti vlastně zavolal, protože vy jste způsobili takový halo trošku, jste si udělali legraci a napsali jste, že vás čeká Eden a předto jste dali je, že jo, že vás čeká jeden, ale spousta lidí si to samozřejmě přečetlo jako, že Eden
19: ano.
0: Vystala tady taková fáma, že jdete do Edenu. Jednak, jak to teda je s tím koncertem, takže vás opravdu příští rok čeká jenom jeden jediný koncert?
19: Hele, já to uvedu na pravý míru. Určitě nás čeká příští rok jenom jeden jediný koncert. Můžu s jistotou říct, že v roce 2027 budeme mít tenhle ten jeden koncert, nebude žádný jiný, nebude žádný festák, nebude nic jiného. Po 29 letech budu mít prázdniny volný.
0: A to jste to, si takhle naordinovali teda, jako že si chcete ale odpočinout, jo?
19: Jo, máme děcka malý, chceme se jim co nejvíc věnovat a upřímně tady v té České republice už není moc jako kam jít. My jsme tady mezi pěti nejdražšíma kapelama a upřímně a nejvíc navštěvovanějšíma a upřímně jako hádat se tam o tom, kdo bude první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, už mě úplně tolik nebaví, ale já vždycky rád někam postupuju. Takže my, jak jsme dělali ty mega koncerty, tak to bylo sice super, všechny čtyři ročníky byly vyprodaný, my jsme tam vlastně během 4 let udělali 8 našich velkých koncertů, který dohromady navštívilo 60 000 lidí, jo, což je prostě úžasný. Ale už ten areál je prostě nějakým způsobem omezený, vejde se tam maximálně 7 500 lidí na ten jeden den a na ten druhý další 7 500. No a já prostě mám rád jít někam dál, že tady na tom bychom se mohli hezky jako živit dál, dělat to, ale já mám rád prostě nestagnovat, takže my jsme si řekli, hele, co u nás udělat, pojďte si udělat nějaký svůj prostě vypich, jako měli kabáti, krásný vypich, tak se říká, pojďte si udělat něco svýho. Do Edenu se nám nechtělo, protože tam nás hrozně štve, že musí být 10 hodin klid a celkově prostě do Prahy se plahočit celému národu, když je tam prostě doprava taková, jaká je a parkování, jaký je. Tak jsme si říkali, pojďte to udělat u nás na Kačině. Ty lidi byli zvyklí jezdit do Kutné hory, Kačina je 3 kiláky vedle. Navíc, hele, já to mám přes pole, já tam bydlím vedle v Novej Dvorech, takže já půjdu na koncert po Bučích a to mám úplně klidu. A po koncertě půjdu lesem domů, takže úplně pohoda a je tam krásný prostor, kam se vyjde dokonce víc lidí než na Eden. Jo. My už teď máme prodáno vlastně za čtvrtek, tak za 4 dny prodeje máme prodáno 12 000 lístků, takže já myslím, že to bude větší než Eden. A tím, že jsme tam napsali to ten Eden koncert, tak to byla vlastně takový omyl, který se stal, protože my jsme to poslali našemu grafikovi, nebo já jsem mu to namluvil do zprávy, řekl jsem mu, ať udělá plakát na jeden koncert. No a on slyšel Eden koncert, takže nám udělal Eden, tak já jsem tam pak jenom dopsal fixovu to ječko a vzniknul takový zmatek.
0: No a to byl teda důvod, proč jste skončili v té Kutné hoře a chcete jít teda dál, že ta Kačina má jakoby větší prostory a pojme víc lidí teda, jo?
19: Přesně tak. Hele, my se někdy možná na mega koncerty ještě vrátíme za několik let, ale oni tam teď budou i opravovat náplavku, takže příště už tam bude krásná náplavka i s koupáním, ale to bude trvat třeba 3 roky ta oprava. A ono by se tam v tu dobu ani ty akce pořádat nedaly, to byl jeden z dalších důvodů, protože jsme si říkali, pojďme někam jinam, ale tu Kačinu my si budeme nechávat jenom jako na výročí. Když se teda ten koncert povede k těm 25 nám, a já si myslím, že se povede, tak bychom tam potom chtěli udělat 30 a já už klukům říkám asi 15 let, že až odehrajeme s kapelou 30 let, takže končím. Takže tohle bude naše první Kačina, pak uděláme na 30. druhou Kačinu.
0: A je vymalováno.
19: A pak ádie, já se jdu věnovat rodině jenom.
0: Prosím tě, tak to pojďme uvést na pravou míru. Takže Eden, ne, ale
19: ne, je jeden.
0: Ano, jeden koncert, který proběhne 22. května 2027, Kačina, tedy zámek Kačina u Kutné hory.
19: A ještě jsem chtěl říct důležitou věc pro lidi. To fakt využijte, tam je to nádherný. Udělali jsme tam, nebo uděláme tam stanový městečko. Máme tam vlastně u lesů, bude to hrozně hezky udělaný a ty lidi tam budou moc přespat. To byl další důvod. My jsme s těma lidma si chtěli udělat ještě potom afterparty prostě velkou. Takže ať se tam zůstane, ať se tam spí, je tam parkoviště, který zaparkuješ a 100 metrů vedle máš vchod, jo, což je úplně super. A udělali jsme to fakt jako za lidový ceny, vlastně teďkon do konce týdne, myslím, že to stojí 777 korun, pak už to budeme zdražovat, tohle je pro takový ty nejvědnější fans, protože ty si to kupují většinou v těch prvních vlnách. takže to máme ještě za takovouhle jako lidovou cenu, protože vemte si, že naše normální koncerty, teď nejdem kulturákový turné a ty stojí prostě jako 899-90 korun, protože je to prostě v dnešní době neuplatitelný, co se týče prostě lidí a techniky a energie a všeho, ale tady jsme to udělali takhle, že jsme prostě my tam na tom nechceme vydělat, my chceme, aby tam přišli úplně všichni fanoušci, kteří nás kdy slyšeli, kteří se kdy houpli bokem, když slyšeli písničku v rádiu a prostě přišli se podívat na tu naši 25-letou cestu, kterou uzavřeme to čtvrtstoletí a pak se vrhneme na tu poslední pětiletku a to bude taky jízda.
0: OK. Lístky už jsou v prodeji, ty jsi říkal, že už máte prodáno asi 12 000, že jo?
19: To bylo včera, takže asi
0: dělám. Takže lístky jedou, tak neváhejte a kupte si je, ať jste tam. Každopádně, Kubo, já ti moc děkuju, přeju ti hezký den, užívej, odpočívej a my si dáme rybičky a nebeskou pránu, jestli souhlasíš, co ty na to?
19: Ježíš, to je moje nejoblíbenější písnička od nás, takže to já úplně zbožňuju.
0: Tak já ji tam pouštím a ty se mi hezky. Díky, ahoj.
19: Mějte krásně, Kamila, děkuju. Pa, pa.
0: Čau.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Minister dopravy Bednárik vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Pojednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude převážně jasno nebo polojasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Zkoukneme ještě silnice, pojďme se podívat do Brna v ulici Kaštanová. Tam se stala nehoda osobního auta dodávky, jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem, tak očekávejte zdržení menší a ještě vás vezmu do Hradce Králové v ulici, nebo respektive třída Edvarda Beneše, tam se srazily dvě osobní auta, překáží tam v provozu, tak taky počítejte s menším omezením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Startujeme elektrický oběd 4 minuty po 11. hodině. S vámi je Kamil, naposled v tomto týdnu. Zítra to za mě veme Dan, takže si budete objednávat muziku u něj. Dneska ještě pořád u mě, to znamená, že pište na náš messenger rockradiovej nebo případně na e-mail obed@rockoviradio.cz. No a společně to nějak zvládneme, tu 60-minutovku, a vybereme to, co budete chtít slyšet. Ode mě první příspěvek, dneska si dáme Alice Coopera.

Otevřeli jsme dnešní elektrický oběd a v devadesátkách ještě zůstaneme, protože mi napsal Bedřich, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Metallicu The Memory Remains, což mi připomíná, že pokud se dneska budete nacházet někde poblíž Pasohlávek, tak byste mohli vyrazit na Eurobike Fest, který startuje, nebo už odstartoval, nevím. My tam dneska hrajeme s Metallicou od 21 hodin. Ani nevím, jestli tuhle písničku dneska máme v playlistu, protože máme jenom hodinku, tak si nejsem jistý, ještě jsem se nedíval, co si tam na nás připravil náš šéf, který nám připravuje playlisty, ale je možný, že standardně zazní, takže si budete moct i zaspívat s námi. Každopádně teď na frekvencích Rock Rádia Metallica The Memory Remains.

Na Rock Rádiu jsme si dali Genesis a to v elektrickém obědě samozřejmě na přání, který chtěl slyšet Honza bude chtít, ale Tomáš byl ten, který chtěl slyšet Genesis. Honza chce slyšet, ten chce slyšet Kokot Minute a jejich Můj čas. Všem posluchačům Rock Rádia přeju hezký den, tady dodává.

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápase zve
9: Under Armour makes you better.
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Tak tohle byly AC/DC, který jsme si dali v elektrickém obědě. Samozřejmě jste poznali, to je velmi žádaná kapela, kterou si píšete poměrně často, ale aby jsme ji zase nehráli furt, i když teď jsem samozřejmě velice rád přání splnil, a to z Dendovi. No a teď je tady mám přání od Tomáše, který zdraví a chtěl by nechat zahrát všem, co dělají nebo již mají po zkouškách na vysokých školách, a má to být skladba 40 roků od Tří sester. Tak si to pojďme dát.

Tak tohle byli Kysáci na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání a na Kysáky měla chuť Jana. Já tady mám další vzkaz, další přání a to je od Marcely, která napsala: Ahoj Kamčo, prosím o zahrání písně Brousíme nože od Kabátů pro naši repre a všechny fanoušky, kteří jsou věrní, i když se zrovna moc nedaří. Děkuji moc, napsala Marcela. Tak ano, můžeme pozvat dneska všechny a já myslím, že to všichni ví, to asi nemá smysl říkat, že 16.20 startuje dneska samozřejmě vyřazovací zápas, který se nás týká, a to s Finy, kteří se na nás hodně věří, tak uvidíme, jak se s tím naši poperou, ale tak pokud budou tak bojovní a hrát tak jako s Kanadou, tak si myslím, že tam šance je. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď si pojďme dát Kabáty a samozřejmě podpořit tedy všechny fanoušky a naši reprezentaci, aby jsme to společně zvládli. Takže tady je Kabát a Brousíme nože.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
14: Wow, barva mechanický pomeranč?
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, který jde pomalu do finále. Tohle byli Simple Plan a chtěli na Rock Radio slyšet Standa. Já se pomalu dostávám k posledním přáním, jak to koukám na čas. Máme před sebou vzkaz od Máry, který píše, že by chtěl nechat zahrát svým kolegům do Vimperku a všem dobrým lidem s klidným srdcem a úvahou písničku od Iron Maiden. Díky moc a měj se hezky. Tak to splníme za chvíli. Ještě taky splním a myslím, že se nám sem vejde i kapela Godhard Anytime Anywhere. Píseň, kterou chtěla slyšet Zdenka. No a tím je to uzavřený pro dnešní den, celý elektrický oběd a vlastně pro mě i pro celý týden, protože já už s vámi zítra nebudu. Zítra tedy budu s vámi, s posluchači, s těmi, který dorazí na Rock in Plzeň, tam se uvidíme, ale zítra pro vás bude servírovat elektrický oběd Dan. Tak si to s ním užijte, stejně tak jako rokový voraz, který už dnes začíná za chviličku.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Úřady práce pravděpodobně budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Odklad přinese novela, kterou Senát schválil. Meta nabídne předplatné pro své aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp. Snaží se snížit závislost na reklamě a dorovnat náklady na zavádění umělé inteligence. Uživatelé, kteří se pro předplatné rozhodnou, získají vylepšené funkce. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Kouty v obci Valeský Meziříčí je nehoda dvou osobních aut. Dávejte tam pozor, jsou tam lidé na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. Já mám pro vás takový tajemství, když kouknete na náš Facebook, rozdávám tam lístky na americkou kapelu metalovou. Ale to vám řeknu až za chvilku, takže kdo to chcete vědět jako první, tak se tam mrkněte na Facebook a můžete si o ně napsat. A já vám pustím třeba Judas Priest, Lucie, anebo teďka Pain.
0: Rock Radio.

0: To byl Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama a my se půjdeme pojat na jinou americkou kapelu, a to Mastodon, protože pojedou do Prahy, a to do O2 Univerzum, bude to 3. června. A já mám pro vás pět, mám 1+1 lístky a můžete se o ně napsat na příspěvek na Facebooku, kde už jsem to dal. Jsou to držitelé ceny Grammy a je to pořádný metal, takže kdo se chcete podívat a máte rádi metal na americkou kapelu Mastodon, tak máte šanci, mrkněte, koukněte se na Facebook, pod příspěvek mě napište, proč byste tam šli, s kým byste šli a označte ho. A já dneska o 14:30 vyberu pět z vás, kteří dostanou 1+1 a podívají se na tenhle ten koncert. A budeme dál k hudbě a pustíme se Aerosmith, Offspring, anebo Arakain a jich 7 hříchů.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: A to byli Aerosmith a jejich Angels. A nám se blíží festivalový víkend, je to docela nabitý, protože v pátek začíná Bolka Fest a v sobotu pokračuje. V pátek je taky plzeňský Rockin a v sobotu je v Jaroměři Rockin, takže máte si z čeho vybírat. My jsme na to rozdávali lístky, na tohle, na plzeňský ještě rozdáváme na ten Rockin, to ale to je za chvilku. No a právě na Bolka Festu budou Škvoři jako jedni z hlavních headlinerů. Já je mám za chvilku nachystaný, abych vám je tady pustil, aby jsme si pořádně se naladili na ty festiáky. No a já doufám, že na nějaký z nich jedete. Pár jsem z vás na to poslal, takže mi napište, kdo kam jede. A já budu v Jaroměři, to už jsem tady říkal několikrát, já se dopojím na ten Rockin, na tom kousek, tam asi 12 kiláků, no možná 15, tak se tam pojedu na chvilku mrknout. Oni od 5 jsou tam Dimitry, tak je chci vidět, jsem ještě naživo neviděl, tak aspoň uvidím Noida Bartu, jak pořádně zpívá ten náš český slavík. No a tak my jdem na to a pustíme z ty Škvory Síla starých vín, pojďme na to.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zrůstu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
14: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
17: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
18: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Hasiči loni zasahovali u téměř 1300 požárů souvisejících s nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Celková škoda po požárech komínů naopak meziročně klesla. V roce 2025 byla kolem 115 milionů. Dnes o tom informovali hasiči. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Hraběta v divadle Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci a Praotec Čech v Českém nebi. Objevil se i ve filmech, třeba ve Vesničko má středisková. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude jasno až polojasno, nejvýšení teploty 21 až 25 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Vídeňská v obci Brno je nehoda havarovaného vozidla a probíhají tam záchrany a vyprošťovací práce. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
12: Rock Radio. Rockovej poraz.
13: A my máme chvilku po 13. hodině. První hodina rockovej porazu je za náma s Danem. A já ještě připomínám, že na Facebooku rozdávám lístky na americký most... Já tady neřeknu. Mastodon. Takže se na to mrkněte, bude 5 lístků, nebo 5 lidí vyberu a každý dostane 1+1. Tak se tam na to koukněte, napište mi, koho byste vzali, proč byste ho vzali a označte ho a já vás tam vyšlu, ať se 3. června můžete podívat na pořádný metal. A teď si pustíme něco českýho, třeba Dana Landu a Aničku Malinovou.
12: Rock Radio.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

To byly Queen a jejich Killer Queen. A my v té Británii zůstaneme, protože včera bylo výročí operace Anthropoid a právě proto už tomuhle vydal klip na tohleto výročí. Tu písničku už vydal minulý rok na podzim. Byl to vlastně, kde parašutisti Gabčík s Kubišem spáchali atentát na Reinharda Heinricha. Asi víte všichni z dějepisu, vám tady nemusím opakovat. No a já vám tu písničku pustím, ať si ji připomenete, kdo si ji nepamatuje. Určitě mrkněte ten klip, včera vyšel, je docela hezký, mi se líbí. Za noc nazbíral 10 000, za mě úctyhodný, tak jdem na to, já vám to pustím, ať si to poslechnete.

Takže se najděte Proteus a písničku Anthropoid a mrkněte na YouTube na videoklip, je fakt super. A my si pustíme další hudbu, třeba Vanastovky a Čaroděj.

0: jednoduchý, s náma máte klid. PPA, to je monolit. PPA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: redaktoři Rock Rádia. Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Boy.
1: A to byly Die Happy a jejich Big Boy, písnička z roku 2003, ale to byla verze 2009. Všichni poznali skvělý hlas Marty Jandový. No a já jsem zvědavý, kdo dneska bude takový Big Boy v naší hokejové reprezentaci. A to si řekám za chvilku.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Takže dneska v 16.20 hrajeme Česko-Finsko. Pak hraje druhý zápas Kanada-USA, taky 16.20 a večer ve 20.20 Norsko-Lotyšsko a pak ve 20.20 Švýcarsko-Švédsko. Já si myslím, že Kanada porazí Ameriku, Norové Lotyše, Švýcaři přejdou Švédy. No a pak jsme na řadě my s těma Finama. Já se trošku bojím, že Saša Barkov bude chtít vyhrát a potáhne ten tým. Možná zítra se omluvím, ale myslím si, že to nevyhrajem. Rád bych jim klukům věřil, ale po těch výkonech, co jsem viděl zatím na mistrovství, nejsem úplně přesvědčený. Takže budem držet palce Čechům, ať to zvládnou, ať nás překvapějí.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: A my se trošku naladíme českou hudbou, a to Dimitri a jejich Černobyl.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá a třetí byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Dnes o tom informoval statistický úřad. Stát opraví téměř 40 kilometrů silnic na Kroměřížsku a Zlínsku, které poškodila stavba dálnice D49. Půjde o 28 úseků silnic druhé a třetí třídy. Při stavbě dálnice mezi Hulínem a Plištákem čelili zvýšenému provozu a zatížení jako objízdné a přístupové trasy. Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Média spekulují, že Hanáci mohou za hráče získat téměř 100 milionů plus případných dalších bezmála 25 milionů na bonusech.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rock Radio. Doprava.
12: V Blansku je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
17: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rock Radio, rockovej poraz.
12: A my máme pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokovýho porazu s Danem. Já jsem si říkal, že to začneme stylově něčím novým, ať nehrajeme pořád nějaký starý fláky. Takže já vám pustím, já vám trošku napomím, je to frontman kapely Valda Gang. On tady byl nedávno a holky furt o něm mluvili, on to je takový sex symbol, furt tady říkají, jo, tady byl Miro, tady byl Miro, takže Miro Šmajda a jeho nová pecka Lavina, takže pořádně bohulte rádia.
10: Rock Radio.

0: a jejich Hold the Line. No a dneska už máte do tří poslední čas získat stupenky, nebo jeden z vás 10 stupenek na Rockin do Plzně, který už je zítra. Kamil už dneska vyjížděl, aby tam byl, takže zítra hity na přání budou, nebo rokový dopoledne, kde budete pak hodinku na přání, tak bude se mnou zítra, takže zítra budete psát mě o písničky. No ale abych to tady zkrátil a řekl vám, jak ještě dostat ty lístky rychle, abyste dostali, tak vyfojte nějakou fotku, nebo jestli máte nějakou z Rockinu s vaší partou, pošlete mi to na studio@rockovyradio.cz, čím originálnější, čím ujetější, tím lepší. A my dneska ve tři jednoho z vás vyberem, pošlem mu 10 lístků, abyste si tenhle ten mejdán užili.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A my máme poslední 40 minut rokového obrazu před sebou a já nebudu zpomalovat, dáme si Europe, Harley, My Chemical Romance a teď U2 a jich One.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
13: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
12: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Radia.cz Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Plochodrážní jezdec Ty Uffenden se ne a ne vymanit z vážných zranění, která ho v posledních letech pronásledují. V nedělní polské lize měl těžký pád poté, co mu explodoval motor. Věc opravdu nevídaná. Z pádu si odnesl 6 zlomených žeber a naprasklou lopatku. Mimochodem i z téhle polízanice odešel po svých. Zranění prozradilo až pozdější vyšetření. Trojnásobný světový šampion je v posledních letech těžkými zraněními doslova pronásledován. Loni dokonce na 10 dní skončil v komatu a znamenalo to ztrátu celé sezóny. Pro tu letošní dostal 35-letý Brit stálou divokou kartu do Speedway Grand Prix, nicméně rozhodl se jí nevyužít, protože se podle svých slov necítil dostatečně připraven na závody na té nejvyšší úrovni mistrovství světa. Teď tedy přichází další těžké zranění a i když by se Ty podle svých slov chtěl vrátit na dráhu, bude do toho mít co mluvit kromě doktorů i jeho paní a ta nebyla úplně nadšená už z jeho letošního návratu za řídítka. Ty Uffenden má ale na rozdíl od mnoha jiných sportovců jednu velkou výhodu. Nemusí přemýšlet, čím by se po konci kariéry živil, protože má velmi solidně rozjetou DJ's kariéru a vyšla mu deska a několik singlů. Pravda, trance a drum and bass asi není běžné krmivo pro posluchače Rock Rádia, ale zkuste to na Spotify, je to překvapivě prudce poslouchatelné. Bodej by ne, když jeho učitelem byl zesnulý zpěvák prodigy Keith Flint.
0: Rock Rádio. Motokeci.

0: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt ze mě točí.

0: andělskej chór. Fálej, holky se válej.
1: A to byly Harley, až tady jednou nebudu, lepší odchodová písnička být nemohla. A já ještě než odejdu a než se vám rozloučím, tak vám řeknu pět lidí, který jsem vybral, který půjdou na kapelu Mastodon, na tuhletu americkou metalovou kapelu, která bude 3. června tady v O2 Univerzu. Takže lístky dostanou ode mě Honza Liška, Daniela Kajuková, Niky Malochová, Vojta Šnidl a Isa Malachová. Já teda všem gratuluju, podívejte se na ten koncert, užijte si ho, až budete mít po koncertě, jak mě určitě napište, jaký to tam bylo. A já ještě než se s vámi rozloučím, tak vám pustím Metaliku, Honzu Křížka, Good Charlotte anebo Halloween. Tak se mějte hezky a čau.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
9: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulové

0: 23. Na zápaste sme?
1: Under Armour makes you better.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedra a sucho stěžují práci v zemědělství. Podle farmářů zhoršují stav plodin a komplikují závlahy. Nedostatek vody v půdě označují zemědělci za dlouhodobý problém, který zvyšuje náklady a oslabuje výnosy. Některé podniky už očekávají výrazně nižší úrodu oproti loňskému roku. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty za neoznámení nabídky úplatku. Oznámil to na sociální síti X. Policie ho stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to. Obvinění hejtman od počátku odmítal. V Praze řádili sprejeři. Skupina 4 mladíků posprejovala zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech. Způsobili škodu za 1 000 000 korun. Policie má k dispozici kamerové záznamy, kde je jejich podoba dobře zachycena. Za poškození cizí věci jim hrozí až 3 leté vězení. Už zítra nás čeká oblíbená noc kostelů. Zapojí se jich přes 1800 napříč celou republikou. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. K němu více řekne mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
12: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
11: Většina programů začíná kolem 5 odpoledne a končí kolem 10 večer. Nebo i později v noci. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
13: Květen už se trochu zpamatoval a ty třicítky, které přece jenom patří spíš do těch letních měsíců, jsou pro nějakou chvíli pryč a dneska máme průměrně kolem 22. Obloha je prakticky jasná, někde je pár mráčků, hlavně na východě republiky, to znamená východ Moravy a taky Slezsko. Tam těch mráčků pár je a je tam kolem 19, jinak v Praze a ve středních Čechách kolem 24. Přes noc teplota klesne asi na 9 stupňů, takže poměrně příjemný. A zítra už opět jasno, ještě jasněji než dneska. Ty mráčky už skoro nebudou vůbec žádný. Teploty někde mezi 23 až 27 stupni. Každopádně od soboty dál počítejte s deštěm i s bouřkama.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na D2 si dejte pozor, hned za Brnem na prvním kilometru ve směru na Lanžhot boural tam totiž nákladní automobil s osobním, takže to určitě zabírá dost místa, dávejte si na to pozor. Kamion s osobákem se střetli taky v Českých Budějovicích, je to ulice Na Dlouhé Louce, chvilku před mostem přes Vltavu na Husově třídě. Zpátky na Brněnsko, dvě auta jsou v sobě v Serpentínách mezi obcema Žebětín a Ostrovačice u Brna. Tak i tam si dávejte pozor, bude to tam docela nepřehledný, koukal jsem, že je to v zatáčce. A na D35 se pozor na odstavený auto, který je na 255. kilometru směr Mohelnice.
9: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Odpoledne.
13: Pojďme se do toho vrhnout, máme už přesně 4 minuty po 15. hodině. Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu, Péťa tady dneska není, každopádně bude tady zítra a zase tady nebudu já. Takhle si to krásně střídáme a všechno je vlastně skvělý. Víte, co je na tom vlastně nejlepší? Že to je úplně jedno, kdo tady sedí, protože důležitý je, že vy možná už teďka si užíváte svoje krásné odpoledne, a nebo se blíží ta chvíle, kdy už konečně vypadnete, ať už z kanceláře, z práce nebo odkudkoliv můžete vypadnout a můžete si užívat tu skvělou rockovou muziku, kterou tady pro vás na Rock Radio máme. Bude Alice Cooper, bude taky hudba Praha, máma, táta, všichni jsou tady. Skeleti, no a teď už Soul Asylum a jejich Runaway Train z roku 92. Užívejte.

0: Pořádná rocková balada právě teďka doznívá eterem Rock Rádia. Máme 15 hodin 21 minut. Alice Cooper a jeho Hell is Living Without You. My jsme se dneska ráno dozvěděli jednu takovou velmi smutnou zprávu. Hlavně všichni, co máte rádi divadlo Járy Cimrmana, tak určitě už víte, o čem mluvím. Pan Jan Hraběta nás opustil ve věku 86 let. Správně bych po cimrmanovsku měl říct pan doktor inženýr Jan Hraběta, protože přesně takovýhle titul mu vlastně dávali během těch seminářů, hlavně ve hře Akt, kde vlastně ještě o víkend hrál a bohužel dneska už se neprobudil. Byl to takový mistr malých rolí, u Cimrmanů byl vlastně už od 70. let, v roce 78 tam přišel jako osvětlovač a Milon Čepelka, samozřejmě velmi výrazná tvář od Cimrmanů, ho jednou slyšel, jak si pan Hraběta povídá nějaký monolog a tak si říkal, hele, to je vlastně jako docela dobrý. No a řekl to panu Svěrákovi, panu Zdeňku Svěrákovi, který potom pana Hrabetu oslovil, jestli si náhodou nechce zahrát nějakou takovou jako roli a vlastně takhle dostal svoji roli krále ve hře Dlouhý, široký a krátkozraký a odstartoval tím svoji divadelní kariéru.
1: Obyčejná pecka?
2: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
1: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná.
0: To byla vlastně jeho první role a potom samozřejmě ho známe jako praotce Čecha v českém nebi a ve spoustě dalších rolí. Mimochodem taky mimo Cimrmany ho známe jako třeba Standu v seriálu Horákovi. Mimochodem taky se věnoval třeba hokeji, jako dítě dokonce chvilku hrál za Spartu. No a známe ho ze spousty našich oblíbených her a dalších věcí. Takže budiš mu země lehká, určitě všichni vzpomínáme na pana Hrabětu, ale teď už na další muziku. Bude Doga Hellstorm anebo Nirvana.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
10: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
15: Nova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
16: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
16: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
18: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
19: Právě proto Herman jede k vám.
9: Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
18: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rockový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
1: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu z polika.
0: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal.
2: Panoptikum tváří za prodaní.
0: Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Doga se na to asi pomalu, no nechceme ani říct co, ale doufáme, že se na to hlavně, to ne to, ty naši hokejisti dneska.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: No tak je to tady, čtvrtfinále se přiblížilo a dneska od 16 hodin a 20 minut hrajeme proti Finsku. Finsko vévodilo skupině, která hrála v Curychu, kde byli i domácí Švýcaři. Ty jediný taky Finy dokázali porazit. Finové vlastně nestratili jediný bod a jsou v podstatě jako nezlomný a neporazitelný. Jediný právě, kdo je porazil, byli domácí Švýcaři. Jinak Finové mají skóre 29-7. 29 gólů dali, jenom 7 dostali. A celkově dostávají málo gólů i od českého týmu v posledních 9 letech, protože naposledy jsme s nima vyhráli v Praze před 2 lety, ale bylo to na nájezdy. Potom jsme vlastně s nima prohráli 0-3, 0-1, no a naposledy jsme je porazili v roce 2017 a to bylo taky naposled, kdy jsme jim dokázali dát gól v základní době, kdy jsme z 0-3 to otočili na 4-3. Doufáme, že tentokrát to zas tak dramatický nebude, ale samozřejmě Finsko, no, to je prostě hokejový národ, ale stejně tak jsme my hokejový národ, takže doufáme, že to dneska samozřejmě všechno dopadne. V bráně bude Kořenář. Já si myslím, že co tak jako slýchám, tak Kořenář je trošku oblíbenější než Pavlát, ale samozřejmě důležitý bude celkový týmový výkon, takže doufáme, že kluci pořádně zabojujou jako český lvi.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teď už ale pojďme od hokeje zase na chvíli pryč, dáme si Láďu od kabátů, Antiflag, anebo Marilyn Manson a jeho Personal Jesus.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
13: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
12: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stropy pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. A oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzínu zlevní o 58 haléřů na 43,58 koruny. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 26 haléřů. To je téměř o 60 haléřů méně než dnes. Na pozoru by měli být pejskaři u Lipenské nádrže. Během několika dní tu uhynuli už 4 psy. Majitelka dvou z nich nahlásila, že ke smrti došlo kvůli otravě synicemi. To ale rozbory vody nepotvrdily. I další dva psy se venčili v okolí nádrže a vodu pili. Případem se teď zabývá policie a před nebezpečím varuje i obec Lipno nad Vltavou. Na Vysočině mají první rezervaci divokých koní v kraji. Vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
13: Jde celkem o 18. rezervaci velkých kopytníků v rámci České republiky. Celkem jde již o třetí rezervaci, která vznikla během letošního roku. První dvě byly založeny na Šumavě a v Českém ráji.
12: Na podporu projektu návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět na portálu pomáhamekrajině.cz. Den D na hokejovém mistrovství světa je tady. Šampionát servíruje klíčová čtvrtfinále a čeští hokejisté v něm vyzvou nadupané Finy. Nároďák absolvoval dobrovolné rozbruslení. Bitva Česko-Finsko začíná za zhruba 20 minut a sestava by podle všeho měla být podobná jako v utkání s Kanadou. Tolik zprávy, hezký den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Krásný květnový počasí pokračuje, máme kolem 22 stupňů, na Moravě možná pár mráčků, ale není to nic strašného. Přes noc se ochladí asi na příjemných 9 stupňů a zítra už bude prakticky úplně vymeteno celý den. Bude mezi 23 až 27 stupně, akorát k večeru, potom od severozápadu bude trošku přibývat oblačnosti, ale nebojte, žádnej déšť ještě ani dneska, ani zítra nemusíme očekávat. To začne až v sobotu a v neděli budou taky dokonce nějaký bouřky, připravte se na to.
15: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
14: V Šumperku v Žerotínově ulici u Husova náměstí bourali dva osobáky, dejte si tam pozor, určitě se tam bude teď projíždět komplikovaně. V Praze je to Přemyslovská ulice, taky se tam srazili dva osobáky, je to přímo u obchodního domu Flora, takže jestli tam jedete na nákup, tak si dejte pozor. V Karlových Varech vytekl olej ve Školní ulici, může to tam klouzat, na místě jsou hasiči, no prostě určitě bych teďka radši hledal nějakou jinou cestu. A na D1 je odstavený osobní auto, tam je to kilometr 184 ve směru na Brno.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
14: Rockový odpoledne pokračuje ve svojí krasojí jízdě. Máme čtvrtek 28. května. Blíží se víkend a víkend tentokrát bude takovej trošku propršený, budou nějaký bouřky. Samozřejmě máme spoustu taky nějakých akcí, které se dějou, ať už s podporou, anebo přímo s organizací Rock Rádia. Vy na ně určitě se chystáte. Budeme si něco povídat o Rokinu, budeme si říkat o dalších skvělých akcích. Doufáme, že nejste z cukru a že to přes ten víkend zvládnete na těch festiácích, i když třeba trošku zmoknete, protože já si myslím, že ta muzika vždycky dokáže vlastně člověka tak jako nabudit a i když prší, tak to vlastně za stolik nevadí. Ale pojďme si to vyzkoušet hned teď. Dáme si muziku, představte si třeba, že prší a představte si, že vám to nevadí. Cutting Crew, Linkin Park, Panoptico nebo právě teďka AC/DC Back in Black.

Tahle ta nádherná věc z roku 86 se jmenuje I Just Died In Your Arms Tonight. Je od skupiny Cutting Crew a právě teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. Jo, máme tady prostě skvělou zásobu, skvělý rockový hudby, jsme za to hrozně rádi. Možná jste spousta z vás byli teďka o víkendu na tom rybičkovém festiáku v Kutné Hoře. To znamená takový ten mega koncert, my jsme na něj rozdávali lístky, takže spousta z vás tam dokonce byla i díky Rock Rádiu. No a tam už jste se to možná dozvěděli jste se to možná i v různých médiích a takhle. Rybičky příští rok slaví 25 let. Samozřejmě bavíme se o kapele Rybičky 48. Slaví 25 let, čtvrtstoletí, no a odehrajou jeden jediný koncert. Bude 22. května 2027 v areálu zámku Kačina, což je kousek od Kutné Hory. Strašně krásný zámek, velký areál. Kuba Ryba právě říkal, že tam chodí venčit psa a když si tam dává cigárko, tak tam právě ho napadla právě spousta nápadů na všechny možné písničky, proto je to pro něj velmi takový, jak to říct, osobně svázaný místo, kde prostě ten koncert dává smysl. A mně se hrozně líbilo, co k tomu napsal. 25 let, čtvrtstoletí. To je doba, za kterou vyrostou děti, zestárnou rodiče a člověk si uvědomí, že na chvíli už znamená třeba 10 let. Přitom mám pocit, jako by to bylo včera, co jsem si poprvé nablil do futrálu na basu. No tak vidíte, že Kuba samozřejmě zmoudřel, takže jestli tam chcete bejt, tak tam buďte, já bych tam byl docela rád, myslím si, že to bude skvělý. 25 let, Rybičky 48 příští rok, jediný koncert, no hele, proč tam nebejt, no? Ale proč teď nezůstat na Rock Rádiu? Budeme si dávat Valda Gang, bude taky Bad Wolves a nebo Kiss.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Čau. Valda Gang právě teď dohrál Hudsonský Šífy. 16 hodin 34 minut, pokud sledujete hokej, tak už víte, že právě prohráváme 1-0 s Finskem v první třetině, ta se blíží zhruba do půlky. Pokud vás hokej nezajímá, tak vás možná bude zajímat, že Rock Radio samozřejmě dál rozdává lístky na Rockin. To rozdávání, co máme tento týden, to znamená pro partu 10 lidí, kteří poslali nám fotku svojí rockový party, tak to rozdávání už máme jakoby za sebou, respektive máme už za sebou tu část, kdy vy můžete posílat ty fotky a teď právě probíhá

0: A tajný vybírání naší rokový poroty. Zítra ráno se dozvíte, kdo právě na ten festák pojede. Ten festák už se vlastně děje zítra, je to Rock in Plzeň. Uvidíte tam traktory, to je mimochodem jediný způsob, jak traktory letos vidět, je v rámci festivalu Rock in. Budou tam taky Trautenberci, budou Horký žeslíže, Alkohol, Kokotminy, spousta skvělý rockový muziky. No a karty už jsou rozdaný, zítra se to děje, ale samozřejmě rozdáváme i příští týden, takže rozhodně, jestli tam chcete jít, tak už teďka určitě začněte nějakou fotku svojí rokový party, abyste nám je mohli příští týden posílat, protože ten nejlepší pojede na Rockin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už ale Lucie, Battle Beast anebo Rammstein Zick Zack.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
7: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
6: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
7: No, to by šlo.
6: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu mohou českému státu podle předsedy kabinetu způsobit škodu. Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Česko zažilo pátý tropický den v řadě a teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací, bazénů i opalovacích krémů. Hitem jsou podle odborníků stále ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace. Útokem lidé berou taky zmrzliny a sílí i poptávka po nealkoholickém pivu. A slunečné dny lákají k vodě taky první nedočkavé plavce. Aby bylo osvěžení bezpečné, pražská hygienická stanice zahájila pravidelné kontroly kvality koupací vody. Jaké jsou výsledky, prozradí mluvčí Petra Batok.
1: Výbornou kvalitu vody výsledky potvrdily v lokalitě Šeberák a Radotín. Voda je zde vhodná ke koupání. Snížená průhlednost, způsobená přítomností řas, byla na koupalištích Džbán a Hostivař. Koupání zde ale zůstává i tak bez omezení.
0: Testování dalších míst proběhne v následujících dnech. Dětský den se blíží. Při této příležitosti vydal Český statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém. V prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Pořád pokračujeme ve velmi teplém květnu, ale samozřejmě už to nejsou teploty napadnutí, jako byly na začátku týdne. Dneska máme něco kolem 22 stupňů a není moc oblačnosti, když už nějaká, tak je hlavně na východě republiky, a to na severní Moravě a taky ve Slezsku, kde je kolem 19 stupňů, takže tam je asi nejchladněji z celé republiky, možná ještě na Liberecku je podobně. V noci bude kolem 9 stupňů, takže velmi příjemná, poměrně tak akorát noc, bych řekl. No a zítra to bude v podstatě reklama na květnový počasí. Protože průměrná teplota bude někde kolem 25 stupňů a oblačnost skoro žádná, až k večeru přijde od severozápadu. Každopádně počítejte s tím, že v sobotu i v neděli bude pršet a budou taky nějaký bouřky.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na kraji Prahy v části Satalice se bouralo dvě osobní auta, jsou tam v sobě u nájezdu na novopatskou spojku z třídy budovatelů, tak si tam dejte pozor. Na Vsetíně, tam je to část Rokytnice, na hlavním tahu obcí se srazilo osobní auto s motorkářem, takže i tam si dávejte pozor. V Křešicích u Litoměřic se srazily dva osobáky na křižovatce Nádražní a Encovanský ulice a další srážka osobáku s motorkou proběhla v Heřmanově Městci přímo u kruhového objezdu u výpadovky na Chrudim, takže dávejte pozor.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a skoro 4 minuty. Hokej se má tak, že právě teď je pauza mezi první a druhou třetinou. Český tým ztrácí 2 góly na ten finský. No, nevím, jak jste to typovali. Já jsem věděl, že dneska dostaneme strašně zabrat, ale trošku věřím, že v následujících 40 minutách se trošku schopíme a snad to bude lepší, nebo prostě hele, je to takový to český doufání. Prostě doufáme v to český štěstíčko. Každopádně dost hokeje. Teď půjdeme na nějakou muziku. To, co slyšíte právě teď, tak to je Baby Metal a jejich loňská novinka White Flame, Bílej plamen. Tak takhle tady hoří na Rock Rádiu, každopádně za chvilku už Nightwish, Grayson nebo Bon Jovi. A teď už si užívejte Baby Metal na Rock Rádiu.

0: Tohle byl Amarant od kapely Nightwish, pecka z roku 2007. Dohrála právě teď na Rock Rádiu, máme 17 hodin 21 minut, s Finama prohráváme už 3-0. Každopádně teď se budeme bavit o muzice. Bruce Dickinson, samozřejmě moc dobře ho znáte jako zpěváka kapely Iron Maiden, uvidíte ho v Hradci, teďka vlastně už za 2 týdny, jestli se nepletu, protože kapela bude hrát na festivalu Rock for People. Každopádně víte moc dobře i z poslouchání Rock Rádia, že Bruce Dickinson má poměrně bohatou solovou kariéru a jedna z jeho takových největších pecek, Tears of the Dragon, se právě dočkala takového znovu vydání a zní to nějak takhle. Určitě pokud znáte tu původní pecku, kterou samozřejmě taky hráváme tady na Éteru Rock Rádia, tak vás možná hned chytí za ucho, že tam slyšíte i symfonický orchestr. To je právě jedna z těch věcí, které se tam přidali. Kromě toho vyšel k tomu taky takový pěkný klip, na ten se určitě podívejte. No a vlastně celý to je taková předzvěst toho, že samozřejmě teďka jezdí Maideni svoje turné, ale příští rok by měla vyjít právě další solovka Bruce Dickinsona. Album je už v podstatě prý hotový, nahrávalo se v Kalifornii u Davea Grohla ve studiu a právě příští rok by to album mělo vyjít, no a samozřejmě k tomu se taky nejspíš bude pojít nějaká koncertní aktivita Bruce Dickinsona, takže sledujte, samozřejmě v Rock Rádiu o tom budeme mluvit, to je vám snad úplně jasný. Každopádně za chviličku už Arakan, Brian Adams anebo Manowar.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow, barva mechanický pomeranč?
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí.

0: Ďábelská hra v podání Arakainu a momentálně taky v podání českého a taky finského týmu. Skóre už se trošku upravilo, teďka jsme snížili a je to 3-1, ale každopádně pokud mě teďka slyšíte, tak věřím, že vás ten hokej prakticky nezajímá, protože posloucháte rockovou muziku a to je vlastně správný, za to vás rozhodně chválíme a chválíme taky Jiříka, že dorazil, nazdár. Ahoj, ahoj, tak ahoj. Dneska se, ty seš ten Fantomas, prosím tě, co tam vždycky jezdí?
1: Ne.
0: Nejseš tady, že se tak zasmál takovým Fantomaským?
1: Jo, ale mě to připomnělo ten blbej for ze základky.
0: Aha.
1: Jestli si pamatuješ, možná jsi to slyšel taky. Já si tady odmotám sluchátka.
0: Tak odmotám se sluchátka.
1: Jak se potkají dvě starý báby na vesnici takhle na ulici a ta jedna říká: a Maska, to jsi slyšela? Ne, co? No, že prej včera konečně už chytli toho Fantomase.
0: Výborný. No, tak vidíte, on prostě Fantomas je věčný.
1: Je všude.
0: Je všude, je věčný.
1: I vžitný.
0: Ano, přesně tak, hele, já to jdu zkontrolovat, protože já
1: kolik
0: už teďka momentálně, furt je to 3-1.
1: A jo, 3-1 už jo.
0: 3-1, no, ono, bylo to 3-0. Každopádně dali jsme Finům góla poprvé od roku 2017.
1: Aha, tak to je krásný.
0: 9 let jsme jim nedokázali krásný, dát góla a až teďka to vlastně padlo, takže.
1: Jako vůbec?
0: No vůbec. My jsme prohráli 1-0, pak 3-0 a pak jsme s nima teda vyhráli, ale až na nájezdy po bezgólové hře.
1: Aha.
0: Takže teďka prostě po 9 letech to byl ten Filip Hronek, teďka dal po 9 letech gól.
1: Tak to no, je tak, sukces.
0: No sukces, každopádně, kamarádi, jak jsem říkal, pokud teď posloucháte nás, tak vás hokej možná za stolik nezajímá a to je dobře, zajímá vás rocková muzika a můžete si ji přát klidně plnou náruč, protože další 2 hodiny jsou ve vaší režii.
1: Přesně tak, vy si přejte, já vám to zahraju, volejte, pište a já vás budu, když tak, když jako nebudete chtít odejít od toho rokrádia, tak já vás budu průběžně informovat.
0: Nádhera. Mějte se krásně, užijte si následující 2 hodiny a samozřejmě užijte si úplně všechno. Zítra tady bude Péťa. Mějte se krásně a zase čus.
1: Čau.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
5: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém

0: 33. Na zápase jsme. Under Armour makes
1: you better. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za více než 50 miliard korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy. Vyplývá to z informací Ministerstva financí. Češi letos chtějí trávit léto hlavně doma. Podle agentury Czech Tourism plánuje dovolenou v Tuzemsku 77% lidí. Proč tomu tak je, ví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu.
0: Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v Tuzemsku je už tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj. Petra Pavla by dál prezidentem chtělo 53% lidí. Vyplývá to z výsledků průzkumu z přelomu dubna a května, které zveřejnila agentura STEM Mark. Na druhém místě je premiér Andrej Babiš se 44%. Česká fotbalová reprezentace se sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou všichni v pořádku. Kemp nároďák zahájil v Praze a vyvrcholí v neděli, kdy se na Letné odehraje přípravný zápas proti Kosovu. Ze zpráv je to všechno. Já vám přeji hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak díky Elíze ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Tak čekáme jasno nebo skoro jasno, tady píšou, a až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty na 26 stupních, v Čechách místy 28, no a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Začneme ulicí Děčínskou a v České Lípě, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, pak taky se podíváme do ulice Charvátova v Praze, tam asi to někde hoří, protože se tam plí kouří z kanálu, tak je to celé uzavřené. No, podíváme se na D0, teda Pražský okruh, tam na 25,5 kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda tří osobních aut. Projíždějte opatrně, určitě to bude brzdit provoz. No a závěrem D1 204. kilometr na trase Polsko, státní hranice směr Praha. Pozor, na vozovce je, prosím vás, na dálnici, jo, chodec s vozíkem. No co byste tomu řekli? Tak prosím vás, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dávejte pozor na chodce s vozíkem a doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek a tady na palubě naší pirátské lodě Rock Radio vítám všechny přeživší po středečním masakru. Já, Jirka Vajgis, jsem váš tady kapitán a budu vás provázet dvouhodinovým částečně anarchistickým pořadem Rok na přání, ve kterým vy si volíte, co se tady na Rock Radio vůbec bude dít. Tak se do toho puste, já vám pustím, co budu mít, vyřídím, co budete chtít vy. A stačí zavolat ke mně do kajuty na 725 844 424. Můžete samozřejmě psát i na Messenger či do mailu a na úvod si poslechneme Škorpíky s peckou Rock Believer, tak se tady pomodlíme, milí věřící, a během týhle 3 minutovky a 50 vteřinovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuuu!

0: Přátelé, omlouvám se za tu vteřinku ticha. Hovořil jsem tady s maminkou našeho nejmladšího plavčíka Adámka. No a dozvěděl jsem se takovou nemilou věc, takovou smutnou. Adámkovi včera odešel tatínek. Tak mu pustíme něco od Kabátů, to je jeho nejoblíbenější kapela. A co bychom si tak dali, něco takového na povzbuzení nálady. Tak milý Adámku, víš co, já tě tady pustím Láďu, ten má velkou hlavu, necháme to na něj, jo?
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Kamary a Send Me a Sign, a když slyším tadyhle ten hevík, tak prosím vás, přátelé, nám tady udělal pan dramaturg radost a do našeho archivu přistály teďka jako v vozovkách nový Wasp, jejich pecka Shadow Man, tak kdyby chtěl někdo slyšet Waspáky dneska, tak si zavolejte nebo napište, já vím, já mám rád Wasy, pustím do uší a teď si dáme nějaký kysáky, o který si tady, myslím, psal. Jo, Pavel Toušovský, dobrý den, můžu poprosit o kysáky Reason to Live pro všechny, co poslouchají, když ten hokej moc nevychází. Díky moc, hezký den, Pavel Pardubice. Tak zdravíme do Pardubic a posíláme tam kysáky s peckou z roku 1987 Reason to Live.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Ratatadadadatrička, ratatadadadatapotisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.

0: Tak to byl Judas Priest, Breaking the Law, a my si pojďme dát další píseň, kterou tentokrát náš nejmladší Pavlík Adámek. I přes to, co ho potkalo teď vlastně, bych chtěl zahrát něco pro maminku taky, pro Teresku, tak posílám sílu a Adámek tím na Teresko posílá Moulin Rouge od Panoptika. Tak jdeme na to, držte se.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

Jo, tak to byl Green Day All Love a my si dáme teďka trošku Puňku a dalšího, o který si tady nepřímo vlastně napsala naše milá hospodská od Krysy Monika Akinom, která napsala: ahoj kapitáne, hlásí se první ze sedmi.

0: prosím, zahraj cokoliv pro sebe a pro ty naše bruslaře, ať dají ještě 3 branky. Moc děkuji a kinom. Jasně, tak asi u Krysy koukáte na hokej, tak to můžete na chvilku stlumit a dáme si k tomu třeba Dead Kennedys a jejich California Ibra Ales, protože já vím, že u Krysy je to puňkový, tak tam trochu punku posíláme, no a samozřejmě California Ibra Ales, jen tak pro zajímavost, je vlastně, nebo byla předlohou k písni Na kovárně, to je nářez od 3 sester. Dokonce se to rýmuje, poslouchejte. California Ibra Ales, Na kovárně, to je nářez.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Tak to byly satanisté salonního typu Eagles a jejich hotel California a teď si půjdeme dát nějakou zajímavou muziku další do našeho roku na přání. Kdo mi to tady psal? A Michal Šachta. Ahoj, prosím o zahrání písně Spirit od kapely Imodium. Bylo by to pro sestřičky na neurologii. Moc děkuji, zdraví Michal. Tak milé sestřičky, všechny milé sestřičky na neurologiích, co nás slyšíte právě, naše rock radio, tak Michal vám posílá Imodium a tímto zdravím samozřejmě jejich frontmana a bývalého kolegu z rádia Rockzone Tomáše Fredeho. Nazdar, Tomé. A pustíme si tady o tebe krásnou písničku Spirit, kterou si udělal se zpěvačkou Šarkas.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Dobrá muzika, co? Mě to teda nalilo docela čerstvou krev do žil. Pustit si něco takového pěkného. Jinak samozřejmě, pokud vás Imodium zajímají, tak si určitě skočte na jejich nějaký koncert a najdete na netu. Všechno jde, když se chce. Tak a než si dáme tady poslední píseň dneška od Paradise Lost, Say Just Words, o kterou si tady psala Ivana, tak pro všechny teda, co jsou na odpolední, tak ještě dáme tradiční výzvu, máte na to pár minut, napište mi, jaký byste si dneska představovali časový znamení, v jakém jazyce a v jaké situace, a já mám pro vás za to píseň na přání přednostně po 7 hodině. Tak pojďme do toho, tady jsou starý dobrý Paradise Lost z roku 1997 a Say Just Words.

Hyvät kuijat, kello on 7 ja haluaisin kertoa teille luodin kestävän suomalaisen maalin salaisuuden. Ennen jokaista ottelua uhraamme Jumala ukalle, joka sitten suojele sitä. Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Vážení posluchači, je 7 hodin a chtěl bych vám prozradit tajemství neprůstřelné finské branky. Vždy před zápasem obětujeme Bohu ukovy, který ji pak chrání. Tak to bylo finsky, přátelé, jak jste jistě poznali. No a tadyhle finštinu a něco k hokeji chtěl dneska, takhle to chtěl dneska Petr, který mi napsal, a že by si taky rád něco k tomu pustil. A ku podivu to nebude finská kapela. Co to bude, vám prozradím za chvilku. Já doufám, že jste spokojení, že jste se dozvěděli konečně důvod neprůstřelnosti finské branky. A teď si dáme druhou polovinu našeho roku na přání, kterou zahají Offspring s peckou Can't Repeat, a pak už je to na Petrovi.

0: Tak jo, přátelé, to byly Offspring Can't Repeat a tady došlo k podivodný schodě, protože ještě do toho, že mi tady Petr psal vlastně o tu finštinu, tak mi psal ještě Peťule Hanzelínová, která měla taky jako návrhy, že by to mělo být pohádkově, protože poslouchají i děti, tak to bych si měl dát dneska bacha na tlamu, abych neřekl něco, co by, kvůli čemu by dětem krvácely uši, což bych jako teda nerád. No a Petr taky říkal, že jakoby vlastně něco pro děti bylo dobrý a tak máme tady jednu takovou dětskou píseň, jistě ji všichni znáte a všichni děti ji pak můžou zpívat ve školce i ve škole a to jsou pak rodiče rádi. Oni mě za to už děkovali známí, když jsem tuhle písničku pustil v rádiu, že se ji pak děti naučili a zpívali ji ve školce. Tak ta píseň se jmenuje Čůrej a je od kapely, která se jmenuje Kašpár v rohlíku. Tak milé děti, tu písničku se naučte slovo od slova a pěkně ji pak paní učitelce zaspívejte.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Tak, já jsem se taky běžel vyčůrat, aby se mi tady nestala nehoda během toho roku na psání. Přátelé, než si dáme další píseň, což budou Sabatoni, jistě k vaší radosti, a píseň Bismarck, a tak jenom tady vyřídím pár věcí. Psala ještě Lenka Valentová: dobrý den, mohli byste zahrát nějakou pěknou písničku od Iron Maiden pro přítele Ráďu, jeho kolegy z autobusu a trolejbusu do Chomutova. Zdravím bratry a sestry do Chomutova, který zrovna šoféruje trolejbus. Ano, tam ještě trolejbus jezdí, to je pravda. Tak všem do trolejbusů do Chomutovských pošleme Iron Maiden, budeme hrát, přátelé, sedmýho syna, Seven Son of Seven Son, toho se dočkáme. Samozřejmě omlouvám se všem, který, a tady jsem slíbil třeba dneska Vendovi Štabrňákovi, že si dáme ještě horký žeslí, že už to tady mám fakt nařezaný úplně dneska. Tam už se uvidíme, jestli se vejdou nebo nevejdou. Každopádně, komu nezahraju, tak se omlouvám, zahraju mu zítra. A tady jsou už Sabatoni a Bismarck.

0: Hudebníci, tohle byla píseň o válečné lodi Bismarck od Sabatonu, samozřejmě. No a teď trochu srandy, aspoň myslím teda hudební. Voláme už před nějakou dobu Janička, naše posluchačka věrná, která by chtěla zahrát od Morčat na útěku píseň Vladislav, a bylo by to hlavně pro Monču k narozeninám. Tak milá Moniko, hodně štěstí, zdraví a jako vždycky velký kopec srandy navrch. A ten Vladislav, ten se vrací z kalby. No.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Vladislav.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: I dnes nás oblažil svým hlasem skvělým náš starý netopejr Ozzy Osbourne a pecka Mama, I'm coming home právě dohrála. No a pojďme si dát dalšího mistra zpěvu a všechny skvělý muzikanty z kapely Iron Maiden, takhle. A samozřejmě pana Bruce Dickinsona, o kterého si volal C-čko, Street C-čko, který by chtěl skladbu Seventh Son of a Seventh Son, sedmý syn sedmého syna, prostě česky, pro Verču, Nelču, Romču a všechny kamarády. No tak tady to máte, lidičkové.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak, právě nám dohrála písně Chinese Democracy z dlouho očekávaného tenkrát, alba Chinese Democracy z roku 2008 od Guns N' Roses. Zda splnilo očekávání všech posluchačů a bylo to dlouhé očekávání, to už je na každém z vás. Každopádně, co si dáme dál, to je teďka důležité a zásadní. Volala nám posluchačka Lucka, která by chtěla zahrát nějaký pěkný kerny po půl osmí. To už prej bude doma u rádia. A poslala by to nám do rádia, vám všem posluchačům a zvláště své milované sestře Milušce domů. Tak si dáme píseň, kterou jsme tu dlouho nehráli a to se jmenuje Daleko a navždy.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: Posloucháte pořad Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. A co bychom tam mohli fláknout po těchto krásných Halloweenech a písni I Want Out? No já bych doporučoval zase nějakou češtinu, stejně jako nám to tady doporučila Jana Hromádková, která napsala zdravím do rádia a poprosím o zahrání Škvoru a vizitky pro mého manžela Petra a pro všechny, co poslouchají a mají se moc rádi. Děkuji moc. Jasně, Ani, to je krásný přání, vizitku si určitě dáme. Já se k tomu připojuju, ať se mají všichni lidi rádi a i ve čtvrtek může být středa, teď je to úplně jedno.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

Přátelé, 120 minut pomaličku uteklo a my jsme na konci našeho pořadu Rok na přání. Tak dneska se budeme loučit netradičně českou písní a taky jsem zapomněl za celou tu dobu otevřít mail. Tak to udělám teď. Je to otevřený a koukám, že mi píše Petra Janoušková. Dobrý den, zahrajte prosím mému manželovi Kubovi něco od Harleje za to, že je mi oporou a že je skvělý manžel a táta. Děkuji moc, Petra H. Tak tleskám Kubovi za to, že je skvělý manžel a táta a tleskám Petře za to, že ho takhle krásně umí pochválit. To se jen tak v dnešní době nevidí, přátelé. Tímto krásným mailem se rozloučíme s Harlejema a velkou pravdou. Hej, hodný holky, zlí kluky chtěj. No a s touhle písní se s vámi rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás i zítra, tedy v pátek u Roku na přání po 18. hodině. No a jako vždycky, do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pic!

0: ratata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
7: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Plochodrážní jezdec Tajufinden se ne a ne vymanit z vážných zranění, která ho v posledních letech pronásledují. V nedělní polské lize měl těžký pád poté, co mu explodoval motor. Věc opravdu nevídaná. Z pádu si odnesl 6 zlomených žeber a naprasklou lopatku. Mimochodem i z téhle polízanice odešel po svých. Zranění prozradilo až pozdější vyšetření. Trojnásobný světový šampion je v posledních letech těžkými zraněními doslova pronásledován. Loni dokonce na 10 dní skončil v komatu a znamenalo to ztrátu celé sezóny. Pro tu letošní dostal 35-letý Brit stále u divokou kartu do Speedway Grand Prix, nicméně rozhodl se jí nevyužít, protože se podle svých slov necítil dostatečně připraven na závody na té nejvyšší úrovni mistrovství světa. Teď tedy přichází další těžké zranění a i když by se Ty podle svých slov chtěl vrátit na dráhu, bude do toho mít co mluvit kromě doktorů i jeho paní, a ta nebyla úplně nadšená už z jeho letošního návratu za řídítka. Tyufinden má ale na rozdíl od mnoha jiných sportovců jednu velkou výhodu. Nemusí přemýšlet, čím by se po konci kariéry živil, protože má velmi solidně rozjetou DJ's kariéru a vyšla mu deska a několik singlů. Pravda, trance a drum and bass asi není běžné krmivo pro posluchače Rock Rádia, ale zkuste to na Spotify, je to překvapivě prudce poslouchatelné. Bodej by ne, když jeho učitelem byl zesnulý zpěvák Prodigy Keith Flint.
0: Rock Rádio, Moto Keci. Rock Rádio, slušnej rock pro pamětníky.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídí ty hňupy. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
3: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
2: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
2: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
2: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
3: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
2: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
5: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
6: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
4: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě.
4: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al?
2: Na Al Jašce.
1: Ale prosím tebe. Na Albertově. V Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.